týden vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Asian Heart, kterou zdám si dáme v pondělí ve

0: na Rádiu Praha.
1: Praha, hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Praha, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

obyčejný dům. Tohle je opravdový betonový kolos. Nejdelší panelák v Praze najdete v ulici Zelenohorská v Pražských Bohnicích a měří přes 300 metrů. To jsou 3 fotbalová hřiště, 7 Karlových mostů nebo jeden Titanic. Panelák postavený v 70. letech dodnes působí jako symbol éry moderního bydlení pro tisíce Pražanů. Má celkem 18 samostatných vchodů a víc než 600 bytů. Celkem dokáže tenhle betonový obr pojmout takovou menší vesnici. Přestože jde o periferii města a sídliště, místní si nesmírně chválí třeba zdejší zeleň, která právě Bohnice obklopuje.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal-Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřina.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, mm-hmm. že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomě. Mm-hmm. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se mm-hmm. prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Tímhle? Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej. Ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a ejhle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: na dřeň.
1: Marta Dřímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Mm-hmm, takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vzniklo Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se Blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povianu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart?
2: Ano,
1: no, tak ano. To je
2: jsem jasné. Jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišli podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
0: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano, je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty 3 tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak, nicméně já jsem tím nějak netrpěla a já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha a tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování, protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, tyjo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kůmšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: až na dřeň.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem si s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgibb teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že, jako, že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kde, kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet, jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
0: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
0: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
4: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že

0: zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na té jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich um. A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
0: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných, čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů. To prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější, protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
0: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
0: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my se tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše.

0: až na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který, řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jako vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde. Ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna. Ale zároveň jako vědomího temného, že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř. Nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej a byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
2: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
2: To asi ne. Co potřebuji k tomu, abych byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli dolovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal-Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Já děkuju za povídání.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou tam si dáme v pondělí večer.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné nedělní ráno. Žofie Nováčková už je ve studiu Rádia Praha, aby vám nabídla zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, krásné ráno. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Základní škola v pražských Košířích má nově zrekonstruovaný bazén. Tenista Jakub Menčík hraje o další kolo US Open a bude jasno, teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání, tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
1: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Opravený bazén může nově využívat základní škola Weberova v pražských Košířích. Na délku měří 25 metrů a na šířku necelých 10,5. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové stála rekonstrukce bazénu téměř 100 milionů korun.
4: Rekonstrukce byla nezbytná, protože bazén z přelomu 70. a 80. let minulého století dospěl do špatného technického stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď s ní máme moderní bazén se závodními parametry.
1: V odpoledních hodinách budou moci bazén využít různé sportovní kluby. Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Navýšení o 39 pracovních míst schválili pražští radní. Víc než polovinu z nich zaplatí zoo ze svých financí. Od příštího roku přidá vedení hlavního města zahradě na platy 12 milionů korun. Městská organizace teď zaměstnává zhruba 250 lidí, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: V minulém roce bylo v ZOO Praha provedeno nezávislé šetření zaměřené na pracovní podmínky zaměstnanců. Jeho závěry mimo jiné poukázaly na potřebu posílení personálního zabezpečení jednotlivých úseků.
1: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartůňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartůňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6 a 6-7. Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety a Jakub Menčík hraje s domácím Tyjenem zatím 1-1 na sety. Dnes očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 22 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme pro vás aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Pozor na D6C, a to na 35. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů. Tady je hlášená nehoda, havarovalo tady osobní auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také například v Praze, a to v Karlovarské, před křižovatkou se Slánskou, Karlovarská ve směru do centra konkrétně. Tady je odstavené porouchané vozidlo, tak dejte pozor. Pražský okruh, komplikace tady máme na 76. a půltém až 81. a půltém kilometru ve směru od Ruzyně na D7. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Omezení tady potrvá ještě zhruba do dnešního poledne. A připojím ještě dálnici D1, a to konkrétně 25. a půltý až 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady se taky pracuje na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, první zářijová neděle začala před 6 hodinami a téměř 5 minutami. A dnes k ní patří opět skvělý program a taky datum 6. Součástí nejbližších minut se v ranní Praze stane Sienna Spyro.
7: Like to turn the page with my hands and my nails.
0: i Leony. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: ranní Praze dospívala Adele, je 6:45, přejeme krásnou neděli. Jsme Rádio Praha, jsme moc rádi, že jste s námi, třeba i teď ve 6:45. No a je dobré vědět, že Rádio Praha je s vámi nejen v éteru, ale taky na internetu, třeba na Facebooku, facebook.com/radio.praha, na Instagramu, instagram.com/radio.praha. A nezapomeňte využívat i náš web, kde je spousta praktických i zajímavých informací a také spousta inspirace pro volný čas. praha.rozhlas.cz
1: Praha je nej. V centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. A na silnicích opatrně, komplikací je celá řada. Začneme v Praze v Karlovarské ulici ve směru do centra před křižovatkou se Slánskou. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané vozidlo. Komplikace máme i na D4 na 29. kilometru ve směru do Prahy. Tady havarovalo osobní auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i na D6, a to na 35. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. I tady je nehoda osobního auta, i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace ty máme taky na Pražském okruhu, například na 76. a půltém až 81. a půltém kilometru ve směru od Ruzyně na D7. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, krásné nedělní ráno, je tady Žofie Nováčková se zprávami.
1: Pěkné ráno. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner budou dnes v Kyjevě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mají mu mimo jiné zprostředkovat i poznatky ruského prezidenta Vladimira Putina. Tomu včera předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes s trati rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna. A tenista Jakub Menšík bojuje ve třetím kole US Open proti domácímu Tienovi. Český tenista zatím vede 2-1 na sety. Češky Bousková a Bartuňková v noci z US Open vypadly. Dnes bude jasno, přechodně polojasno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů a zatím máme 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co vás čeká na silnicích, tak v Praze máme stále problém, který už by měl být každou chvíli minulostí. Je to v Karlovarské ulici ve směru do centra před křižovatkou se Slánskou. Tady je odstavené, porouchané vozidlo, projíždějte proto s opatrností. No a opatrně i na dalších místech, například na D4 na 29. kilometru ve směru do Prahy je nehoda, havarovalo tady osobní auto, překáží na vozovce, projíždějte proto taktéž s velkou opatrností. Komplikace zůstávají i na Pražském okruhu, a to mezi 76. a 5. a 81. a 5. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Omezení tady potrvá ještě zhruba do dnešního poledne. A připomínám problémy, které jsou také například na dálnici D1 na 25. a 23. kilometru ve směru na Prahu. I tady se pracuje na silnici a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Krásné nedělní jitro. Česká studie může změnit léčbu akutní plicní embolie. Lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy totiž ukázali, že nová léčba přímo v plicních tepnách může výrazně snížit riziko vážných komplikací, pro které pacienty může být zákrok přínosem, prozradíme už za chvíli. A na Rádiu Praha nechybí Justin Timberlake. A taky Shakira. Přeji vám příjemný poslech na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha pokračuje první zářijový víkend. Máme neděli dnes 6. a taky 6 hodin 45,5 minuty. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u více než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71-letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. A míříme na silnice, začneme komplikacemi v Praze, například v Radlické ulici na Praze 5. Tady máme problém u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Neprojedete tady pravým jízdním pruhem, probíhá tady oprava kanalizace, která potrvá ještě do konce září. Komplikace máme také na D6, a to konkrétně na 35. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je tady nehoda osobního auta po střetu se zvěří a neprojedete pravým místním pruhem. Neprůjezdná je krajnice momentálně nebo odstavný pruh. Na D4 platí stále omezení na 29. kilometru ve směru do Prahy. Je to kvůli nehodě osobního auta. Projíždějte také se zvýšenou opatrností. A ještě připojím Veleslavínskou ulici v Praze mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6. Probíhá tady oprava povrchu vozovky. Je tady omezení ve směru na Petřiny, je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je silnice neprůjezdná. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Ve vašem mobilu.

0: Takovou důležitou postavou dnešní ranní Prahy je Žofie Nováčková. Teď v 7 má pro vás další zprávy na Rádiu Praha.
1: Ahoj, dobré ráno. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. Přístavba základní školy v pražském Šeberově bude stát skoro 900 milionů korun. Tenista Jakub Menšík bojuje o osmifinále US Open a čeká nás sluneční den. Naměříme do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolích škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
3: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Praha získala stavební povolení pro přístavbu základní školy v Šeberově na nové gymnázium pro 16 tříd. Součástí bude i tělocvična, jídelna a venkovní atletická dráha. Stavební práce mají stát asi 890 milionů korun.
4: Výstavba má trvat zhruba 22 měsíců a do nových tříd by měli žáci nastoupit v září roku 2028. Některé odborné učebny v základní škole budou sdílené s gymnáziem a obě budovy budou propojené. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
5: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
6: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
5: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
6: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
7: Já jsem viděl zkoušku jednu celou. A bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
6: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík bojuje na US Open o postup do osmifinále s Američanem Tienem. Ten před malou chvílí vyrovnal a stav utkání je teď 2-2 na sety. Čekáme jasno až polojasno. Teploty se dnes dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze začneme, a to konkrétně v Radlické ulici. U křižovatky s ulicí Za ženskými domovy se opravuje kanalizace. Neprojedete tam pravým jízdním pruhem. Problémy jsou také ve Veleslavínské ulici mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem. Je to Praha 6. Probíhá tam oprava povrchu vozovky. Je tam omezení. Ve směru na Petřiny je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je silnice neprůjezdná. Omezení tady potrvá ještě do 11. září. A připojíme další problémy, a to Benkova ulice v Praze 11. Tady se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, dnes je 6. září. Do historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmanem. A s dalším hitem je v ranní Praze připravená Téra. Fire, nebo David Guetta tady svým s Atones and I. Teď je 7 hodin a téměř 6 minut a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Raní pra.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. Uspořádala na jeho počest průmyslovou výstavu. V Nosticově divadle se hrála v premiéře Mozartova opera La Clemenza di Tito. Setkal se i s Josefem Dobrovským. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Laren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Sámoška se stala hned hitem. K nám se tato vymoženost dostala až o skoro 40 let později. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem. Popová královna Madonna k nám poprvé přijela před 20 lety v roce 2006. Do pražské tehdy Saska Arény přivezla svou světovou Confession Tour. Dva koncerty ve dvou dnech vidělo 35 tisíc nadšených fandů.
4: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
3: Před 5 lety zemřel Bebel.
5: Dobrý den.
3: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. Bylo mu 88. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. 55 by dneska slavila zpěvačka irských Cranberries Dolores O'Riordan. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
6: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, večer zeslábne. No, přidáme aktuální dopravní informace. V Radlické ulici v Praze u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy probíhá oprava kanalizace. Neprojedete tam pravým jízdním pruhem. Komplikace máme také ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem. Je to Praha 6. Tady se opravuje povrch vozovky. Omezení je ve směru na Petřiny. Tady je vedený jednosměrný provoz. V opačném směru je místo neprůjezdné. V tomto místě práce potrvají do 11. září. A ještě přidám úsek Hostivařské náměstí a Školici k Horkám v Praze 15. Tady se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je půl osmé, přejeme krásné ráno. Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Žofií Nováčkovou.
1: Pěkné ráno. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. Dva nové sběrné dvory chce vybudovat vedení Prahy. Mají být v Řepích za garážemi dopravního podniku a ve Zbraslavi na křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Schválili to radní hlavního města. Do konce roku má Praha vykoupit potřebné pozemky. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následování Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin odpoledne. Dnes čekáme jasno až polojasno, teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů a zatím máme 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Opatrně na D6 na 35. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary je tady nehoda osobního auta po střetu se zvěří a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také kvůli omezení či uzavírce v pražských ulicích. Ve Střelničné dejte pozor, to je Praha 8, pracuje se tady na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. A ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Máme po půl osmé pěkné nedělní ráno. Pokud při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, možná vás při skenování produktů úplně netěší zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Tuto nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které dokáží produkty rozeznat. Na pokladny je instalují některé obchodní řetězce. Podrobnosti uslyšíte už za okamžik. A svůj song na Rádiu Praha přináší Camila Cabello. Taylor Swift. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ranní Praha s datem 6. září pokračuje, teď je necelá minuta do 7:45. Pěkné ráno. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokáží při placení automaticky poznat konkrétní druh, třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojený?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. A jdeme na silnice, začneme nehodou na D6 na 35. kilometru od ve směru z Prahy do Karlových Varů. Tady je nehoda, osobní auto se střetlo se zvěří a neprojedete pravým jízdním pruhem a také po krajnici. Tak opatrně v tomto místě. Ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a pod dvorem v Praze 6 se pracuje na povrchu vozovky, na opravě povrchu vozovky. Je tady omezení ve směru na Petřiny je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je místo neprůjezdné. Komplikace tady potrvají do 11. září. Připojím také Radlickou ulici v Praze, u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy probíhá oprava kanalizace a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Je s vámi Rádio Praha, před námi je 8. hodina, taky další zprávy, které přináší Žofie Nováčková.
1: Pěkné ráno, ahoj. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. Na pražské Palmovce fungují dvě nové dětské skupiny pro skoro 50 dětí. Tenista Jakub Menčík končí na US Open ve třetím kole. A dnes bude jasno, teploty překročí 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
3: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
1: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřená každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku. Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí. Dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy.
4: Městská část oba prostory kompletně zrekonstruovala, vybavila hernami, zázemím pro odpočinek i venkovním prostorem. První městskou dětskou skupinu Nová Zenklova otevřela Praha 8 v lednu. Celkem tak městská část nabízí 77 míst pro nejmenší děti. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Filmová kancelář Střední Čechy spustila nový web. Nabízí databázi filmových lokací, přehled regionálních dodavatelů nebo informace o povoleních a záborech. Filmařům má usnadnit přípravu natáčení, pokračuje mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
5: Součástí portálu je také databáze regionálních dodavatelů nebo možnost nabídnout filmařům vlastní lokaci, díky níž se mohou do filmové mapy Středních Čech zapojit i další zajímavé objekty a místa.
1: Jakub Menčík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tienovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončily také Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou a Bartuňková s Ruskou Andrejevovou obě 0-2 na sety. Dnes bude o postup do čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové. Čekáme jasno až polojasno. Teploty se dnes dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme tou Prahou. Radlická ulice u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Dejte pozor, tady probíhá oprava kanalizace, neprojedete pravým jízdním pruhem. Ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6. Tady se opravuje povrch vozovky, je tady omezení. Ve směru na Petřiny je jednosměrný provoz, v opačném směru je místo neprůjezdné. Omezení tady potrvá ještě do 11. září. Projíždějte proto opatrně. Komplikace máme také v Jičínské ulici v Praze 3, kde se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami ulic Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy, omezení tady potrvá do 23. února 2027. Ještě připojím D6, 35. kilometr ve směru na Karlovy Vary. Je tady nehoda, osobní auto se střetlo se zvěří a neprojedete pravým jízdním pruhem. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné nedělní ráno, máme 4 minuty po 8 hodině, taky ten správný čas na další muziku a v raní Praze nás tak čekají opět ty nejlepší kousky. Nechybí Sabrina Carpenter. také Robin Schulz. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám dobrý poslech.

0: Tak tohle byla skupina Bon Jovi na rádiu Praha, je 8:45, přejeme krásné nedělní ráno. Na Vyšehradě dnes pokračuje další ročník festivalu Vyšehrádky a zve na bohatý program. Jeho součástí je loutkové divadlo, nový cirkus, koncerty, tvůrčí dílny i program pro nejmenší děti od 10 měsíců věku. Festivalový areál je bezbariérový a pokračuje taky projekt Zavěšená vstupenka, díky němuž mohou lidé podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a umožnit jim účast na festivalu. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme ve Veleslavínské ulici v Praze mezi křižovatkami ulic Adamova a Poddvorem v Praze 6. Dejte pozor. Upravuje se tady povrch vozovky, je tady omezení. Ve směru na Petřiny je jednosměrný provoz, v opačném směru je silnice neprůjezdná. Omezení tady potrvá do 11. září. Komplikace máme stále také v Radlické ulici v Praze u křižovatky s ulicí Za Ženskými domy. Probíhá oprava kanalizace, neprojedete pravým jízdním pruhem. A s komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Pracuje se tady na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. A práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: David Koller nás na Rádiu Praha dovedl k 8:30 a také k dalším zprávám s Žofí Nováčkovou.
1: Pěkné ráno. Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině. Řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kirill Dmitriev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Fotbalisté Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3:0. V dalších zápasech 7. kola Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4:0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0 a fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0:3. Čeká nás slunečný den, bude převážně jasno a teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Dejte pozor, probíhá tady oprava kanalizace a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6 se opravuje povrch vozovky. Je tady omezení ve směru na Petřiny, je provoz vedený jednosměrně, v opačném směru je místo neprůjezdné a to až do 11. září. A na Pražském okruhu mezi 76. a půltým až 81. a půltým kilometrem ve směru od Ruzyně na D7 se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu a omezení tady potrvá ještě zhruba do dnešního poledne. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré nedělní jitro. Chcete-li trochu inspirace pro své volné chvíle, pak už za okamžik zbystřete pozornost, máme pro vás totiž pár skvělých tipů. A o písničky se na Rádio Praha postará Shabizej. Nebo Billie Eilish. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: V nedělní ranní Praze rozpívala Billie Eilish, za necelou minutu bude 8:45, přejeme krásné ráno. No a v ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Královské oboře Pražského hradu se otevřelo letošní vinobraní. Ochutnáte moravský burčák, nechybí tam ale ani nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů a ochutnávka kvalitních českých potravin. Na vinobraní na hradě, kde hraje i cymbálovka, se vydejte do nedělního večera. Ve sportovním areálu Beach Club Ládví zase bude Taťka Fest. To je největší rodinný festival v Praze 8. Čeká vás bohatý program plný soutěží, sportovních stanovišť, ukázek beach volejbalu, parkouru, tenisu i házené. Na místě nebude v neděli chybět ani simulátor dopravní nehody. A happening plný hudby, divadla a zábavy pro všechny generace. Přesně taková bude neděle v Muzeu alchymistů a mágů Staré Prahy. Odstartují tam tak novou sezónu divadla Apropo. A Praha je tenhle víkend plná dalších zajímavých akcí. Další pozvánky najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, večer zeslábne. A doplníme také aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v Radlické ulici v Praze. U křižovatky s ulicí Za ženskými domovy probíhá oprava kanalizace. Neprojedete kvůli tomu pravým jízdním pruhem. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte ještě do 10. září. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Kapelu Black Eyed Peas teď na rádiu Praha střídá Žofie Nováčková se zprávami v 9. Ahoj, Žofko.
1: Ahoj, hezký den. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Celkem 17 bytů chce Praha pronajmout ve veřejné aukci. České basketbalistky se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. A dnes nás čeká slunečný den, bude až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to skoro za 24 milionů korun. Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici. Jde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
1: U sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku otevřou dnes v 15 hodin nový skatepark a pump trackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exhibice na kolech a skateboardech. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa. Od 14.30 nastoupí proti Číňankám. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ci je dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
5: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
1: Posledními soupeřkami českých basketbalistek budou v pondělí večer úřadující šampionky a olympijské vítězky Američanky. Ze čtyřčlenné skupiny postupují do play-off 3 nejlepší celky. Čeká nás slunečný den, bude převážně jasno, teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Pozor na D11 mezi 56. a 63. kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové je provoz převedený do protisměru. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy, je to kvůli pracem na silnici, které potrvají ještě do 18. září. Projíždějte opatrně. Komplikace máme také v pražských ulicích, například ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamov a Pod dvorem v Praze 6. Probíhá oprava povrchu vozovky, je tady omezení. Ve směru na Petřiny je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je místo neprůjezdné. Omezení v tomto úseku potrvá do 11. září. A problémy máme hlášené také v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Tady probíhá oprava kanalizace, neprojedete pravým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastný cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké nedělní ráno, dnes k němu patří datum 6. září a za okamžik taky ohlédnutí do historie tohoto data s Petrem Jungmannem. A nevynecháme ani další hudební pecky, v ranní Praze se o ně postará Pink. I skupina Scooter. Je 9 hodin 5,5 minuty a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernýden, Rádia Praha. Bernýden.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. Uspořádala na jeho počest průmyslovou výstavu, v Nosticově divadle se hrála v premiéře Mozartova opera La Clemenza di Tito, setkal se i s Josefem Dobrovským. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Laren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Sámoška se stala hned hitem. K nám se tato vymoženost dostala až o skoro 40 let později. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem. Popová královna Madonna k nám poprvé přijela před 20 lety v roce 2006. Do pražské tehdy Saska Arény přivezla svou světovou Confession Tour. Dva koncerty ve dvou dnech vidělo 35 tisíc nadšených fandů.
4: Jen přijď, ty oceán temný jak duše má.
3: Před 5 lety zemřel Bebel.
5: Dobrý den.
3: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. Bylo mu 88. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. 55 by dneska slavila zpěvačka irských Cranberries Dolores O'Riordan. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
6: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu oblačnost přibývat, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. Přidáme aktuální dopravní informace. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá ještě do 30. září. A přidám ještě Vilznovou ulici v Praze 1, probíhají tady ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů, průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy a omezení v tomto místě potrvá do 15. listopadu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 9:30 na Rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší Žofie Nováčková.
1: Pěkné dopoledne. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice, jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale podle svých slov připravená senát přehlasovat. V Praze dnes vystoupí americká rocková skupina Hollywood Vampires, ve které působí herec Johnny Depp. Před kapelou bude tuzemská Lucie. Depp vystoupí spolu se zpěvákem Alicem Cooperem, kytaristou Aerosmith Joe Perrym a Tommy Hendrixenem. Kapela vznikla jako podsta rockovým ikonám ze 70. let. Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šancelize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad Zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3. Olomouc dolala Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Dnes od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha. Dnes bude slunečno, převážně jasno, teploty se dostanou maximálně na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co vás čeká na silnicích, tak stále omezení či uzavírky například ve Veleslavínské ulici v Praze 6 mezi křižovatkami ulic Adamova a Poddvorem. Tady dejte pozor, opravuje se tady povrch vozovky, je tady omezení ve směru na Petřiny, je jednosměrný provoz, v opačném směru je silnice neprůjezdná, omezení tady potrvá do 11. září. V Radlické ulici u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy dejte pozor, probíhá tady oprava kanalizace a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace máme také na Pražském okruhu mezi 76. a 5. a 81. a 5. kilometrem ve směru od Ruzyně k D7. Práce na silnici tady probíhají až do dnešního poledne a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Ještě připomínám komplikace na D11, 56. až 63. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Provoz je tady převedený do protisměru a vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Je to kvůli práci na silnici. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vyrostla v rodině známého tanečníka. Léta se sama věnovala tanci, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Dřímal-Ondráčková. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám vydařený nedělní den. První zářijový týden v Praze v krátkém souhrnu, to je i rubrika Týden v Praze. Už v příštích minutách třeba o novinkách v ZOO nebo nové škole v Praze 6. A na Rádiu Praha vás čeká i

a taky kapela Coldplay. Příjemný poslech vám všem.

0: Lovili Maroon 5 na rádiu Praha, přejeme krásnou neděli. První zářijový týden v Praze v krátkém souhrnu. To je i rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o novinkách v ZOO nebo o nové škole v Praze 6. Autorka Štěpánka Martanová si všímá i jednání rady hlavního města, která rozhodla o jménech pro nové stanice metra.
1: Hezký den. Hned v pondělí požádala Praha o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku, aby stavba začala rok na to. Stanice budované linky metra D, zatím se jim říká náměstí Bratří Synku a Olbrachtova, mají definitivně nová pojmenování, a to Nusle a Ryšánka. Schválili to pražští radní. Další tři navržené změny, které se týkaly názvu stanic Nové dvory, Písnice a Depo Písnice, tak ty neschválili. Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 částem přibude dalších 14. I o tom rozhodli radní. Dále taky, že by mělo město do roku 2036 investovat do rozvoje a přeměny teplárenské soustavy přes 18 miliard korun. Většina půjde na vybudování energocentra pro využívání tepla z odpadních vod a s ním spojené infrastruktury. Dopravní podnik dokončil opravy stropní desky ve stanici metra Florence, v úterý pak skončilo dopravní omezení v ulici ke Štvanici. A právě v úterý začal nový školní rok. Do běžného provozu se vrátila MHD a na silnice opět dlouhé kolony, hlavně během dopravních špiček. Nový školní rok a nová škola. Přesně to čekalo na děti z Prahy 6. Přes 200 školáků zavítalo do školy Bílá v ulici na Kocínce. Kromě učeben tam mají i družinu a velkou zahradu. Osmička pak otevřela dvě dětské skupiny na Palmovce a v Zenkově ulici. Dohromady mají místa pro 47 dětí. A začal platit nový územní plán. Nahradil dokument z roku 1999. Zástupci města tvrdí, že usnadní plánování a výstavbu. S tím nesouhlasí některé spolky i politici a developeři, tak ti ho naopak vítají. Na Pankráci už je zase otevřený upravený podchod pod magistrálou. Propuje oblast ulicí Sdružení. Podchod byl uzavřený několik let. Zoologická zahrada má 24 nových zaměstnanců a taky víc peněz na platy. A od ledna dostane ještě 12 milionů navíc a také přijme 15 nových kolegů. Statistici oznámili, že průměrná mzda v Praze ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 6,2%. V průměru tak v Praze bereme 66 459 korun. To smutnou statistiku zveřejnila policie. V metropoli o prázdninách zemřelo na silnicích 6 lidí. Na červenec připadají 4 oběti a na srpen 2. Tak na sebe dávejte pozor, ať už na chodníku, anebo za volantem. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka hořelo ve čtvrtek odpoledne. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 20 lidí a z toho 14 pacientů. Oheň zasáhl opláštění jedné z budov. A v sobotu centrem města běžely tisíce běžců, nejdřív si 5 kilometrů užili jen ženy a po nich běžely tisícovky nadšenců 10 kilometrů. A končíme ještě jednou zprávou ze ZOO. Po 10leté přestávce se tam totiž vrátili lemuři tmaví. A to už je poslední zpráva ze souhrnu metropolitních událostí. Hezký zbytek dne, ideálně ve společnosti Rádia Praha, přeje Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude jasno, přechodně polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu večer zeslábne. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze začneme v Radlické ulici. U křižovatky s ulicí Za ženskými domovy dejte pozor, probíhá tady oprava kanalizace a neprojedete pravým jízdním pruhem. Ve Veleslavínské ulici mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6 se opravuje povrch vozovky. Je tady omezení ve směru na Petřiny, je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je místo neprůjezdné, omezení tady potrvá do 11. září. V ulici Kamícká a Rostocká v Praze 6 tady probíhají stavební práce. Počítejte v místě s omezením, a to ještě během dnešního dne. A připojím D11, 56. až 53. kilometr, pardon, 62. kilometr ve směru na Hradec Králové. Tady je provoz převedený do protisměru a vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Je to kvůli práci na silnici, která potrvá do 18. září. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
4: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Kvůli rostoucímu počtu obyvatel původem ze zahraničí začala Praha 3 vydávat radniční noviny v angličtině. Linda Nosková nastoupí na US Open proti Ukrajince Kostiukové. Odpoledne vystoupí teploty až na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
2: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
0: Více se ve výcviku budou používat taky trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Praha 3 začala vydávat radniční noviny i v anglickém jazyce. Jako první městská část v metropoli tím reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická varianta je dostupná ke stažení na webu Prahy 3, říká její mluvčí Petr Habáň.
3: Naším cílem je lépe informovat rostoucí počet zahraničních obyvatel, kteří v naší městské části žijí nebo pracují nebo zde tráví významnou část svého volného času. Anglická verze bude zatím fungovat v pilotním režimu po dobu 4 měsíců.
0: Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
4: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tienovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové. Odpoledne zůstane jasno, později k večeru bude oblačnosti víc, teploty se dnes dostanou na 20 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Pozor si dejte, v Praze v ulici K Přehradám havarovala tady dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně. Komplikace zůstávají také v Radlické ulici u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Tady neprojedete pravým místním pruhem, je to kvůli opravě kanalizace, která tady probíhá. Komplikace máme také ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6. Tady probíhá oprava povrchu vozovky a je tady omezení ve směru na Petřiny v podobě jednosměrného provozu, v opačném směru v podobě neprůjezdnosti. To znamená, je tady uzavírka. Komplikace máme také na D8, a to mezi 22. a 18,5 kilometrem ve směru na Prahu. V tomto místě je odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je 10:04, hezké první nedělní dopoledne v září. Na Vyšehradě se i dnes koná 23. ročník festivalu Vyšehrádky pro rodiče s malými dětmi. Akci nám už v 10:30 přiblíží naše létající redaktorka Monika. A máme pro vás i další muziku. V příštích chvílích ve víkendové Praze nechybí Michal Schulte. Kapela Činesky.
7: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme
6: Medúza a Good Boys. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: 10 hodin 15,5 minuty, Radio Praha je stále s vámi a pokud přemýšlíte, jak si dnešní neděli zpestřit, tak vyrazit můžete třeba k Vltavě na nákupy. Rašínovo nábřeží totiž ovládl další Mint Market, na který se sjeli tvůrci a designéři z celé České republiky. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabízejí jako vždy i dobré jídlo a pití. Od 10 do 17 hodin tady své kolekce představuje víc než 130 pečlivě vybraných značek. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
2: Praha je nej.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na pražském okruhu dejte pozor na 77. a 76. a půl kilometru ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu a probíhá příprava převedení do protisměru. Komplikace máme na pražském okruhu i mezi 76. a půl a 82. kilometrem ve směru Ruzy. D7. Práce na silnici tady způsobily zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu a omezení tady potrvá ještě zhruba do dnešního poledne. Komplikace máme i na D8, a to na 22. až 18.5 km ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě připojím D11, 56. až 63. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady je provoz převedený do protisměru a vozovka zúžená na dva jízdní pruhy kvůli práci na silnici. Ta práce potrvá do 18. září. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Scrollujete? Jen si klidně

0: jednou. Je po půl jedenácté, Rádio Praha je stále s vámi, přejeme krásné nedělní dopoledne. Vyšehrádky jsou festivalem pro nejmenší děti. Na Vyšehradě si děti mohou užít představení, workshopy, ale i koncerty. O akci se zajímala i naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: V našem areálu máme postavena v podstatě tři šapito, přičemž jeden z nich je baby bar a další dvě šapito věnujeme programu, kde se odehrávají převážně loutková představení, workshopy a koncerty. Ještě máme jednu divadelní scénu v Purkrabství ve vnitřním prostoru Vyšehradu.
2: Představila mi akci ředitelka Adéla Garabíková. Festival Vyšehrádky je určen pro nejmenší děti.
1: Máme batolecí představení, které uvádíme vždycky v dopoledních časech. Program máme od 10 měsíců věku. Dá se vybrat z mnoha loutkových a interaktivních inscenací, které často pracují i s následnou hernou.
3: Mě v programu zaujala i ta baby yoga. To vlastně si asi užijí i rodiče.
1: Celý program se snažíme stavit tak, aby byl jak pro děti, tak pro rodiče. A to je právě na skvělý příklad u baby yogi, kdy tam v podstatě cvičí spolu.
2: Až do neděle se konají na Vyšehradě koncerty, dětská představení, workshopy, jako třeba žonglování nebo yoga hrátky. Program a prostor je uspůsoben také pro dospělé i děti se zdravotním znevýhodněním, jak mi vysvětlila koordinátorka přístupnosti Františka Jesenská.
4: Ten areál je přístupný pro lidi, kteří se pohybují na vozíku. Pak další skupina, které se snažíme věnovat, jsou lidi se sluchovým postižením. Kukátko nám vlastně pomáhá s tlumočením do českého znakového jazyka a Česká unie neslyšících nám pomáhá se simultánním přepisem. Pak určitě jsou tady i výtvarné dílny a spoustu jako jiného programu, pohybové workshopy. No a potom taková novinka, kterou se tady postupně snažíme zavádět a zlepšovat, je, aby jsme byli přístupní i pro lidi se zrakovým handicapem. Jsme domluveni s herci před každou pohádkou, že si lidi se zrakovým handicapem můžou aspoň ošahat třeba loutky, zjistit, jaká každá loutka, jaký má hlas, a skrz aspoň tuto aktivitu si potom můžou tu danou pohádku užít.
2: Festival Vyšehrádky probíhá u starého Purkrabství na Vyšehradě až do 6. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou ulicí. A to až do 31. prosince. V Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. A s komplikacemi počítejte i v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova, Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova a práce tady potrvají do konce března 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT 1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
7: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 10 hodin 45 minut a Rádio Praha stále s vámi. Přejeme pěknou neděli dnes s datem 6. září. A až do 21. března 2027 se na výstavišti v Letňanech koná Harry Potter The Exhibition. Pro fanoušky kouzelnického světa je to absolutní vrchol. Interaktivní výstava o Harrym Potterovi využívá nejmodernější technologie a přenáší návštěvníky přímo do Bradavic, Hagridovy boudy nebo na ministerstvo kouzel. Uvidíte originální kostýmy z filmů, vyzkoušíte si fanfrpál a odhalíte tajemství vzniku této legendární ságy. Máte tak skvělý tip na rodinný výlet nebo program pro partu přátel, kteří právě na příbězích J.K. Rowlingové vyrostly. Další tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď už aktuální dopravní informace. V Radlické ulici v Praze dejte pozor u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy. Tady probíhá oprava kanalizace a neprojedete pravým jízdním pruhem. Není to ale jediný problém, těch problémů je více, například ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6 probíhá oprava povrchu vozovky. Je tady omezení, ve směru na Petřiny je vedený jednosměrný provoz, v opačném směru je místo neprůjezdné, a to až do 11. září. A v Kamícké ulici a v Rostocké v Praze 6 probíhají stavební práce. Je tady kvůli tomu omezení, tak projíždějte velmi opatrně. Ještě doplním Pražský okruh, 77. a 76. a půltý kilometr ve směru k dálnici D1. Probíhají tady práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Omezení tady potrvá ještě do dnešní zhruba 14. hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byla Sienna Spyro, teď už je tady Žofie Nováčková, na Rádio Praha přináší zprávy v 11 hodin.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Trumpovi vyslanci odletěli z Moskvy, dnes budou jednat v Kyjevě. Základní škola v pražských Košířích má nově zrekonstruovaný bazén. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad Zbrojovkou Brno 4-0 a odpoledne zůstane jasno, bude až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině.
3: Američtí vyjednávači jednání nekomentovali. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Budou mu tlumočit názory Vladimíra Putina, řekl jeho poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner se zavázali, že při svých jednáních v Kyjevě využijí postřehy a hodnocení, která osobně obdrželi od ruského prezidenta.
3: Obě strany konfliktu se zavázaly, že během návštěv Trumpových vyslanců přeruší útoky v okolí hlavních měst. Rusko ale v noci na sobotu zaútočilo na kyjevské letiště. Evelina Zitková, Český rozhlas.
1: Opravený bazén může nově využívat základní škola Weberova v pražských Košířích. Na délku měří 25 metrů, na šířku necelých 10,5. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové stála rekonstrukce bazénu téměř 100 milionů korun.
5: Rekonstrukce byla nezbytná, protože bazén z přelomu 70. a 80. let minulého století dospěl do špatného technického stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď s ní máme moderní bazén se závodními parametry.
1: V odpoledních hodinách budou moci bazén využít různé sportovní kluby. Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici. Jde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září a aukce bude 24. září. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl nejdřív vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
6: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký, vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. Ale mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Odpoledne zůstane jasno, později k večeru bude oblačnosti přibývat. Teploty se dnes dostanou na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme teď v Praze jednou aktuální informací. V ulici Vysokoškolská dejte pozor, je tady rozlitá látka na vozovce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Jedná se o naftu, může to klouzat na místo, míří hasiči zlikvidovat tuto událost. Komplikace máme také na Pražském okruhu, a to například na 77. a 76. a půltém kilometru ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Ještě jednou přidám Pražský okruh, a to 76. a půltý až 82. kilometr ve směru od Ruzyně k D7. I tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. V Radlické ulici u křižovatky s ulicí Za ženskými domovy opravují kanalizaci a neprojedete pravým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Užíváme si stále nedělní a také 6. zářijový den. Pěkné dopoledne. Falešné nařčení z jakobínství, boj o lásku a dojemná píseň, která zlomí zatvrzelé srdce starého hraběte. To je děj Dvořákovy opery Jakobín. Jaký příběh ale stojí za jejím vznikem? Co si skladatel zapisoval mezi řádky s notovým zápisem? A jak vypadal jeho tvůrčí proces? Jak už za necelou půl hodinu uslyšíte, víc než 130 let starý rukopis tento měsíc vystavují v Pražském muzeu Antonína Dvořáka. A na Rádiu Praha přidáme i další hity, je tady třeba

Ether Swims. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: 11 hodin 16,5 minuty, víkendová Praha pokračuje. Průhonická botanická zahrada je i dnes dějištěm japonských dnů. Čeká vás tedy neděle plná hudby, umění, workshopů, gastronomie i jedinečných hostů, kteří do České republiky přijeli přímo z Japonska. A to vše je okořeněné o krásné prostředí zdejší zahrady. Těšit se můžete i na ukázky japonských řemesel, tradičního divadla Kyogen, energického bubnování Vadajko, výstavu Ikebany nebo průvod japonských strašidel. No a podrobnější informace najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz v odkazu v tipe na víkend. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ta se příliš nemění. Vlastně obecně můžeme říci, že je poměrně klid oproti všedním dnům. Nicméně i víkendový provoz má své záludnosti. Například na Pražském okruhu na 77. a 76,5 kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také v Kamínské ulici a Roztocké v Praze 6. Probíhají tady stavební práce. Je tady dopravní omezení, tak s tím počítejte až do dnešní půlnoci. Problémy jsou také ve Veleslavínské mezi křižovatkami ulic Adamova a Pod dvorem v Praze 6. Probíhá tady oprava povrchu vozovky a je tady omezení. Ve směru na Petřiny je provoz vedený jedním místním pruhem. V opačném směru je silnice neprůjezdná. Omezení tady potrvá do 11. září. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer?

0: Je téměř 11:30, užíváme si neděli a taky 6. zářijový den a s vámi je Rádio Praha. Zrada, intriky, maloměsta a jedna píseň, která dokáže obměkčit i to nejzatvrzelejší srdce. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď můžete prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
1: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
2: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
1: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
2: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
1: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
2: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
1: Tehdy se samozřejmě všechno psal ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
2: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
1: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
2: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy Letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Pražský okruh mezi 77. a 76.5 kilometrem ve směru k dálnici D1. Dejte pozor, pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu, jedná se o přípravu převedení do protisměru. Komplikace v tomto místě potrvají ještě do dnešního odpoledne. Problémy máme také na dálnici D1, a to na 25.5 až 23. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A doplním ještě D11, 56. až 63. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Provoz je tady převedený do protisměru a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Probíhají tady práce na silnici a potrvají ještě do 18. září. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Dozněla písnička, je 11:45, přejeme vám pohodový nedělní den. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude Marta Dřímal Ondráčková. Vyrostla v rodině známého tanečníka, léta se sama tanci věnovala, ale nakonec dala přednost činohře a moderování. Kromě toho už několik let učí muže i ženy, jak si udržet ksicht pomocí speciálních cviků. Pořad začíná na Rádiu Praha už za chvíli, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malovšík. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v ulici Zderaská. Nedaleko křižovatky s Kolovou havarovala dvě osobní auta. Projíždějte velice opatrně. Na silnici jsou balíky slámy, tak opatrně. Opatrně také v ulici Pod Hrachovkou, kde máme nehodu motocyklu, ten narazil do svodidel, na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Připomínám také komplikace na D10, kde máme problém konkrétně na 14,5 až 17,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto.

0: A na D4 dejte pozor ve směru z Prahy do Písku na 46,5 kilometru. Tady je odstavené porouchané vozidlo a uzavřená krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: základní školy v pražském Šeberově bude stát skoro 900 milionů korun. Na pražské Palmovce fungují dvě nové dětské skupiny skoro pro 50 dětí. České basketbalistky nastoupí odpoledne na mistrovství světa proti Číně a odpoledne zůstane jasno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha získala stavební povolení pro přístavbu základní školy v Šeberově a nové gymnázium pro 16 tříd. Součástí bude i tělocvičná, jídelna a venkovní atletická dráha. Stavební práce mají stát asi 890 milionů korun.
2: Výstavba má trvat zhruba 22 měsíců a do nových tříd by měli žáci nastoupit v září roku 2028. Některé odborné učebny v základní škole budou sdílené s gymnáziem a obě budovy budou propojené. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí, dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy.
3: Městská část oba prostory kompletně zrekonstruovala, vybavila hernami, zázemím pro odpočinek i venkovním prostorem. První městskou dětskou skupinu Nová Zenklova otevřela Praha 8 v lednu. Celkem tak městská část nabízí 77 míst pro nejmenší děti. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé německého Saska-Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Ostatní strany s ní ale nadále odmítají spolupracovat.
4: Tisíce lidí přišli ještě včera v Magdeburku na takzvaný festival demokracie, aby protestovali proti nástupu strany, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. AfD dnes může podle průzkumu získat přes 40% hlasů. To je skoro dvojnásobný zisk oproti křesťanským demokratům, kteří vládnou v Sasku-Anhaltsku téměř nepřetržitě od roku 1990. Sasko-Anhaltsko mívá nejmenší volební účast ze všech spolkových zemí, trpí stárnutím obyvatelstva a kvůli ekonomickým problémům i jeho odliv. K volbám dnes mohou přijít necelé 2 miliony voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ciyi dokonce 223. Zápas začne ve 14 hodin a 30 minut. I odpoledne zůstane jasno, později k večeru bude oblačnosti víc a teploty se dostanou na 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A na silnicích je komplikací celá řada. Ve Zderařské ulici nedaleko křižovatky s Kolovou v Praze. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Na vozovce se válí balíky slámy, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Ty balíky se nepohybují. Připomínám také komplikace na místech jako je D4 ve směru na Písek, tedy z Prahy na 46,5 kilometru je odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte opatrně. Opatrně také na D6 25,5 kilometr ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tady hlášená zvěř na vozovce, jedná se o mrtvou srnu v jízdním pruhu, tak opatrně. A ještě D10, 14,5 až 17. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady máme odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřino.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomně. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí a ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku, jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme a já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy nebo mám živý konzultace, tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej, ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a hle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: až na dřeň.
1: Marta Přímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Mm-hmm, takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vznikl Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se Blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povianu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart?
2: Jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišly podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
0: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
3: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
0: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano,
1: je,
2: to je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak, nicméně já jsem tím nějak netrpěla. A já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha. A tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování. Protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, ty jo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k, jako k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kůmšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Fialovou.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem se s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgib teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kde, kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet, jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. Tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Rádio Praha.
3: Hity, doprava, informace.

Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude.

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje, jak to je.
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete vlastně, tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na ta jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných, čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc lesů, to prostě. A bylo jedno, jestli je zima, nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější,

0: protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zase tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, ne. Že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
0: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
0: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Jak oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše. Radio Praha 107,1.

0: až na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jako vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde, ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat, ale byl tam moment takového zvláštního jako temna, ale zároveň jako vědomího temna, jo? Že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř, nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej a byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
2: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
2: To asi ne. Co potřebuji k tomu, aby byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli jdou lovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Já děkuju za povídání.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Krásné odpoledne, 13 hodin, stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, ale zprávy pro vás má Žofie. Krásné odpoledne.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Pojišťovny od září nově upozorňují na rizika škod na každý měsíc. Kvůli rostoucímu počtu obyvatel původem ze zahraničí začala Praha 3 vydávat radniční noviny v angličtině. V Praze dnes vystoupí rocková skupina Hollywood Vampires a zůstává jasno, k večeru bude oblačnosti víc.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nový riskradar České asociace pojišťoven má upozornit na zvýšený počet pojistných událostí na daný měsíc. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar, který vychází z dat z minulých let i názorů expertů, je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní, zdravotní a životní nebo ekonomická rizika. Třeba Generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
3: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
1: Celkové riziko na září je zvýšené, má 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba víc dopravní nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Praha 3 začala vydávat radniční noviny i v anglickém jazyce. Jako první městská část v metropoli tím reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická varianta je dostupná ke stažení na webu Prahy 3. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
4: Kapela vznikla v roce 2012 jako podsta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve třetím kole domácímu Tyjonovi 2-3 na sety. Menšík k zápasu řekl.
5: Pětistá bitva, super, dneska věci kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
6: Bylo to samozřejmě náročné,
5: měnil spoustu taktických záměrů a já jsem se na to snažil adaptovat.
1: Vypadly i Nikola Bartůňková a Marie Bousková. Ve dvouhře na US Open tak zbývá z Čechů už jen Linda Nosková, která se večer utká v osmi finále s Ukrajinkou Kostěkovou. Odpoledne očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Teploty se dnes dostanou na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Opatrně u 45. kilometru tady byl požár vozidla, ale v tuhle chvíli se projíždí bez větších komplikací oběma pruhy. A na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy trvá zdržení u Chlumce. Kolona z 64. kilometru se sune 15 minut do zúžení na kilometr 63.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, teď posloucháte Rádio Praha už s Lenkou Vahalovou. Máme 4 minuty po 13. Je neděle 6. září a já mám pro vás další nálož dobré muziky. Taylor Swift. Bude tu i Eva Farná.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme přesně 1:45. Znáte historii Dlouhé třídy a proč se tahle ulice vlastně jmenuje Dlouhá? Tak to nám za chvíli řekne naše létající redaktorka Monika Doležalová. Jak to vypadá na silnicích? Buďte opatrní na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy u 45. kilometru a jsme měli hlášený požár vozidla v tuhle chvíli, ale už je vše pod kontrolou a rozhodně se nezdržíte, ale projíždějte opatrně. A novinku mám na dálnici D8 z Prahy na Ústí, čekejte kolonu za sjezdem na Velemín, začíná na 55. kilometru a aktuální zdržení je 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Michal Hrůza na Moment, posloucháte Rádio Praha, teď máme krátce po půl druhé. Dlouhá třída ulice přímo v samém centru Prahy, která vede ze Staroměstského náměstí, je známá bujarým nočním životem. Nejvyhlášenější pár té ulice má ale zajímavou historii, více zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doložalová.
1: Dlouhá ulice nebo dlouhá třída, tedy jak tomu mnoho lidí říká, tak to je vlastně jedna z ulic staroměstských. Ta síť těch ulic vznikla dříve než město.
2: Prozradila mi průvodkyně Jaroslava Nováková z Prague City Tourism. Hradby města byly vystavěny až potom, co vznikla zástavba a kolem náměstí byly vybudované ulice. Dlouhá ulice vznikla na konci 10. století.
1: Když se vlastně potřebovali lidé dostat přes brod, který byl na Štvanici, tak pak chodili tedy částí dnešní Poříče a chodili k rynku, čiliž k náměstí staroměstskému a chodili právě touhle ulicí, tou dlouhou, jo? Takže ona je to vlastně taková obchodní spojnice. Tahle ta ulice dostala své jméno určitě proto, že opravdu byla mimořádně dlouhou ulicí. Její jméno máme doložené ze 14. století.
2: Do ulice ústila brána, která se bohužel ale nedochovala. Dnes je toto místo vyhlášeno párty životem. Fungují zde bary a restaurace. Už v minulosti ale některé domy sloužily jako hostince.
1: V každém případě tam je několik domů, které mívaly v minulosti takzvané právo várečné. To znamená, že směly vařit pivo a obvykle s tím byla spojená taky hospoda.
2: Maximilian Hruška, který žije v ulici Dlouhá třída od svých 14 let, mi prozradil, jaký je život v centru Prahy.
3: Hlučný, ale živý.
4: Dá se na to zvyknout? Je to slyšet v tom bytě?
3: V tom bytě, kterým tam vlastně teď bydlím po strýčkovi, tak strejda tam to odhlučnil dobře. Takže já usínám a v podstatě si nestěžuju. Ovšem, jediné, co opravdu mě tam jako úplně drásá nervy, jsou auta, které tam tourujou. To jsou prostě tokající řidiči, kteří přejedou, prošlapávají svými sportovními auty až na podlahu, vybrujou oklenice. To je nepříjemný hodně.
4: Řešili jste tam nějaký konflikt třeba v minulosti?
3: Jasně, ten alkoturismus tam je jako poměrně aktivní. To mi to dost náročné, že tam je spousta opilců, kteří na sebe tam pokřikují, dělají bordel. Párkrát se mi tam prošel opilej člověk po autě, rozbitý nějaký, třeba zrcátko mi tam ulomili.
4: Jaká ano. Je vlastně výhoda takhle žít v úplném vlastně centru?
3: Všechno je blízko, je to tady překrásný. Člověk se dostane všude kamkoliv rychle. Ty byty jsou krásný.
2: Až příště půjdete touto ulicí, užijte si i atmosféru historických domů. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Co se děje v Praze?
0: Teď na silnice v Praze ve Strakonické směrem z centra působí komplikace. Nová nehoda před Malou Chuchlí v levém pruhu bourala dvě auta. Kolona z konce Barandovského mostu je na 10 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, minuta po 2:45 a stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Blíží se zprávy na 14. hodinu s Václavem Millerem. Dozvíte se třeba to, že premiér Andrej Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Podrobnosti ve 14 hodin. Zpátky na silnice v Praze ve Strakonické směrem z centra působí komplikace, stále nehoda před Malou Chuchlí. V levém pruhu bourala dvě auta a z konce Barandovského mostu je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: krásné odpoledne, 14 hodin, Rádio Praha stále s vámi, teď už další zprávy, tentokrát s Václavem Millerem. Hezké odpoledne, Václave.
1: Dobré odpoledne. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Kvůli rostoucímu počtu obyvatel původem ze zahraničí začala Praha 3 vydávat radniční noviny v angličtině. A začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně 2 velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Praha 3 začala vydávat radniční noviny i v anglickém jazyce. Jako první městská část metropoly tím reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická varianta je dostupná ke stažení na webu Prahy 3, říká její mluvčí Petr Habáň.
4: Naším cílem je lépe informovat rostoucí počet zahraničních obyvatel, kteří v naší městské části žijí nebo pracují nebo zde tráví významnou část svého volného času. Anglická verze bude zatím fungovat v pilotním režimu po dobu 4 měsíců.
1: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
5: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
1: Podle Ševčíkové se teď ale daří i některým jedovatým houbám. Lidé by si měli dát pozor hlavně na mochumorku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý šampion. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letiště zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopek popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Indonésie leží v takzvaném tichomorském ohnivém kruhu, kde jsou zemětřesení a sopečné erupce časté. Teniska Linda Noskova je se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v 8. finále utkání s Ukrajinkou Kostěkovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku vůbec nemyslí.
6: Není to nic jiného. Mohla jsem prohrát v prvním kole, nikdo by, že ho nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to nový turnaj.
1: Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně zataženo, večer opět ubývání oblačnosti, noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Praze ve Strakonické směrem z centra působí komplikace, stále nehoda před Malou Chuchlí. V levém pruhu bourala dvě auta, kolona z Barandovského mostu vás zdrží 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně popojíždí kolona od sjezdu na Beroun centrum, z 18. kilometru naberete 10 minut navíc. A na dálnici D8 z Prahy na Ústí trvá zdržení za sjezdem na Velemín. Fronta zhruba z 55. kilometru vás zdrží také 10 minut. A už nám houstne provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou. Zpomalíte aktuálně za sjezdem na Chodce Rady na 27. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, stále s vámi. Teď máme 6 minut po 14. a je tu další muzika. Kateřina Marie Tichá. Bude tu i Kaleo.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky se Štěpánkou. Bude tu týden v Praze, tak si to určitě nenechte ujít, už za chvíli.
1: Praha je nej.
2: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořili

0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně popojíždí stále kolona od sjezdu na Beroun centrum z 18. kilometru. Aktuální zdržení 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Oh, father, tell me.

0: Michael Jackson dospíval přesně ve 14.30 na Rádiu Praha. První zářijový týden v Praze, v krátkém souhrnu to je rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o novinkách v ZOO nebo nové škole v Praze 6. Autorka Štěpánka Martadová se ale nejprve zaměří na Vltavskou filharmonii.
1: Hezký den. Hned v pondělí požádala Praha o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku, aby stavba začala rok na to. Stanice budované linky metra D, zatím se jim říká náměstí Bratří Synku a Olbrachtova, mají definitivně nová pojmenování, a to Nusle a Ryšánka. Schválili to praští radní. Další tři navržené změny, které se týkaly názvu stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, tak ty neschválili. Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 částem přibude dalších 14. I o tom rozhodli radní. Dále taky, že by mělo město do roku 2036 investovat do rozvoje a přeměny teplárenské soustavy přes 18 miliard korun. Většina půjde na vybudování energocentra pro využívání tepla z odpadních vod a s ním spojené infrastruktury. Dopravní podnik dokončil opravy stropní desky ve stanici metra Florence, v úterý pak skončilo dopravní omezení v ulici ke Štvanici. A právě v úterý začal nový školní rok. Do běžného provozu se vrátila MHD a na silnice opět dlouhé kolony, hlavně během dopravních špiček. Nový školní rok a nová škola, přesně to čekalo na děti z Prahy 6. Přes 200 školáků zavítalo do školy Bílá v ulici na Kocínce. Kromě učeben tam mají i družinu a velkou zahradu. Osmička pak otevřela dvě dětské skupiny na Palmovce a v Zenkově ulici. Dohromady mají místa pro 47 dětí. A začal platit nový územní plán. Nahradil dokument z roku 1999. Zástupci města tvrdí, že usnadní plánování a výstavbu. S tím nesouhlasí některé spolky i politici a developeři, tak ti ho naopak vítají. Na Pankráci už je zase otevřený upravený podchod pod magistrálou. Propuje oblast ulicí Sdružení. Podchod byl uzavřený několik let. Zoologická zahrada má 24 nových zaměstnanců a taky víc peněz na platy. A od ledna dostane ještě 12 milionů navíc a také přijme 15 nových kolegů. Statistici oznámili, že průměrná mzda v Praze ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 6,2%. V průměru tak v Praze bereme 66 459 korun. To smutnou statistiku zveřejnila policie. V metropoli o prázdninách zemřelo na silnicích 6 lidí. Na červenec připadají 4 oběti a na srpen 2. Tak na sebe dávejte pozor, ať už na chodníku, anebo za volantem. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka hořelo ve čtvrtek odpoledne. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 20 lidí a z toho 14 pacientů. Oheň zasáhl opláštění jedné z budov. A v sobotu centrem města běžely tisíce běžců, nejdřív si 5 kilometrů užili jen ženy a po nich běžely tisícovky nadšenců 10 kilometrů. A končíme ještě jednou zprávou ze ZOO. Po 10leté přestávce se tam totiž vrátili lemuři tmaví. A to už je poslední zpráva ze souhrnu metropolitních událostí. Hezký zbytek dne, ideálně ve společnosti Rádia Praha, přeje Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: A my víme, co se děje na silnicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte silnější provoz před Šmejkalkou. Zpomaluje se kousek za sjezdem na Chuce Rady na 29. kilometru a v tuhle chvíli je zdržení 10-minutové. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy za sjezdem na Poděbrady vzniká kolona kvůli omezení mezi 37. a 32. kilometrem. Tady je to na 20 minut. Připomínám také dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun centrum na 18. kilometru. Budete dojíždět do kolony a popojíždět v ní budete zhruba 5 minut navíc. A pojďme se podívat ještě na dálnici D8 z Prahy na Ústí. Za sjezdem na Velemín ztratíte pár minut ve frontě z 56. na 56. a půl kilometra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Na odpoledne 3:15 Rádio Praha stále s vámi a blíží se další zprávy na 15. hodinu s Václavem a dozvíte se třeba to, že Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole a také to, že Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Podrobně ve zprávách přesně v 15 hodin. A teď na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte silnější provoz před Šmejkalkou. Zpomaluje se kousek za sjezdem na Chodce Rady na 29. kilometru a zdržení 10 minut. Další kolona je na dálnici D11 z Hradce do Prahy. Popojíždět budete mezi 37. a 32. kilometrem, tady je to na 20 minut. Zdržení zůstává i na dálnici D5 z Prahy do Plzně a popojíždět budete u 18. kilometru a na dálnici D8 z Prahy. Na Ústí za sjezdem na Velemín ztratíte pár minut z 56. kilometru a důvodem je odtažení bouraného kamionu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta-maria.cz.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem, pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť, bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Máte rádi novinky?
7: Tak si nalaďte každou středu

0: Celkem 17 bytů chce Praha pronajmout ve veřejné aukci. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jsou volby, účast je zatím výrazně vyšší než minule. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici. Jde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
0: Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí. Dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy.
3: Městská část oba prostory kompletně zrekonstruovala, vybavila hernami, zázemím pro odpočinek i venkovním prostorem. První městskou dětskou skupinu Nová Zenklova otevřela Praha 8 v lednu. Celkem tak městská část nabízí 77 míst pro nejmenší děti. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
4: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
0: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči na to, aby odezdali hlas v dnešních zemských volbách ještě 3 hodiny. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo AFD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
5: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AFD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
0: Mistra světa a aktuální šipkařskou světovou jedničku Angličana Luka Littlera čeká na pražském turnaji Evropské tour osmifinálový duel. Zhruba v 16.30 se utká s Polákem Ratajským. Už o hodinu dřív půjde do akce bývalý světový šampion Nizozemec Michael van Gerwen, který má na Czech Open Darts v Letňanech zdaleka největší podporu. Van Gerwen se utká s Krajanem Najmanem a po sobotním postupu o atmosféře v Česku mluvil.
6: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální, ale taky to trochu vyvíjí tlak, lidi hodně očekávají a já pak chci hrát pro ně, chci hrát co nejlíp a tímto sám sobě stížím.
0: A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli na dálnici D1. Tady stále čekejte zdržení ve směru z Brna do Prahy před sjezdem na Chucerady. Z 30. kilometru se budete sunout až do zúžení na Šmejkalce. V tuhle chvíli je to na 15 až 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Jaká bude muzika na Rádiu Praha? Adonis. Douči. Nebo zpěvačka LP.

0: Hezké odpoledne, 15:45, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli se budeme věnovat umělé inteligenci. Kdo knihu napsal, autor nebo umělá inteligence? Nakladatelé chtějí, aby to čtenář nemusel hádat. Připravují proto pravidla, která mají označit, jakou roli při vzniku knihy AI hrála. Podrobnosti za chvíli. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Vlašim na 50. kilometru se prudce brzdí před kolonou za exitem 49, už se ale jede mnohem svižněji. Je to důsledek dřívější nehody na 45. kilometru, kde byl střed 4 aut. Jinak na dálnici D1 dál do Prahy zůstává kvůli omezení na Šmejkalce kolona, která začíná u 29. kilometru. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zpozorněte, nejprve za Berounem na 16. kilometru zastavila ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka, vybočuje se a na dálnici D1 pak ještě čekejte komplikace před Loděnicí. Na 10. kilometru zabrali silničáři levý pruh a je tu zdržení 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Douči dospívala 2 minuty před 3:30 na Rádiu Praha. Umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih, vytvořené s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
2: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi. Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
1: Běžný uživatel vidí jenom záplavu levných, líbivě vypadajících obálek a nemá možnost, jak odlišit tady tento obsah od právě toho ostatního.
2: Vydavatelé zvažují také vytvoření značky VČ, vytvořeno člověkem.
1: Tak bude vědět, že toto je lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
2: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI.
1: Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
2: Kodex by měl být hotový na podzim a svaz ho chce veřejně představit až po frankfurtském knižním veletrhu v listopadu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Praha žije trendy.
4: Praha žije trendy.
0: Teď ještě na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy trvají potíže v oblasti Posázaví. Na 45. kilometru odklízejí následky po hromadné nehodě. Podle aktuálních policejních informací se opět projíždí pouze jedním pruhem a v koloně z 51. kilometru se zdržíte půl hodiny. Tolik tedy dálnice D1 z Brna do Prahy. Na trojce z Tábora do Prahy čekejte tradiční nedělní odpolední fronty, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté i mezi Čtyřkoly a Senohraby. V obou případech je to na 10 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket, Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, 3:15, stále posloucháte Radio Praha. A teď pro vás mám jeden tip. Je v Praze, umělkyně Nespoon proměnila Kostnické náměstí. Zdi oblékla do krajky ze 17. století. Kde to přesně najdete? Jak ty zdi vypadají? Tak mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz. A my se vracíme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy trvají potíže v oblasti Posázaví. Na 45. kilometru odklízejí následky po hromadné nehodě. Podle aktuálních policejních informací se opět projíždí pouze jedním pruhem. A v koloně, která je v tuhle chvíli od 52. a 5. kilometru, se zdržíte půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Přístavba základní školy v Šeberově v Praze 11 bude stát skoro 900 milionů korun. Magistrát získal stavební povolení. Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Američtí vojáci z lodi Abraham Lincoln vypluli z Tajského zálivu a míří zpět do USA. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha získala stavební povolení pro přístavbu základní školy v Šeberově a nové gymnázium pro 16 tříd. Součástí bude i tělocvična, jídelna a venkovní atletická dráha. Stavební práce mají stát asi 890 milionů korun.
2: Výstavba má trvat zhruba 22 měsíců a do nových tříd by měli žáci nastoupit v září roku 2028. Některé odborné učebny v základní škole budou sdílené s gymnáziem a obě budovy budou propojené. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dva nové sběrné dvory chce vybudovat vedení Prahy. Mají být v Řepích za garážemi dopravního podniku a ve Zbraslavi na křížení ulic Strakonická a Bartoňová. Schválili to radní hlavního města. Do konce roku má Praha vykoupit potřebné pozemky. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana zatím není úplně jasné, kdy město dvory otevře.
3: Nicméně v případě lokality Zbraslav odhadujeme, že k otevření sběrného dvora může dojít v roce 2028. V případě lokality v Řepích odhadujeme ještě delší časový horizont.
0: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby tak obchody špatně informovali o spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
4: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Posádka americké letadlové lodi Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Námořníci je strávili odpočinkem, teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Plavidlo pak nahradila letadlová loď George Washington. Velká cena Itálie F1 byla kvůli nehodě Charlese Leclerca ve třetím kole přerušena. Pilot Ferrari podle televizních záběrů vyvázl bez zranění. Čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Florbal Tour v Chomutově Finsko 3-2 a po zisku prvních bodů skončili třetí. V čase 43-46 rozhodl v oslabení Filip Langer. Svěřenci trenéru Jaroslava Berky a Jonase Navi v pátek prohráli se Švédskem 0-4 a v sobotu podlehli Švýcarsku 1-2. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na Benešovské trojce z Tábora do Prahy čekejte tradiční nedělní odpolední fronty, nejprve mezi Benešovem a Mračí a poté i mezi Čtyřkoly a Senohraby. V obou případech je to na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha a další dobrá muzika. Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Bude tu i Sienna Spyro.

0: dopoledne máte poslední možnost vidět v letošní sezóně představení Marta na letní scéně Muzea Kampa. Podrobnosti pro vás budeme mít už za pár minut. A na Rádiu Praha i ve čtvrt na pět sledujeme, jaká je situace na silnicích. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení kvůli nehodě za sjezdem na Divišov na 45. kilometru. Tady zůstává blokovaný levý pruh, kolona se natáhla až na 54. kilometr a celkové zdržení 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: odpoledne James Blunt dospíval přesně v 16.30 na Rádiu Praha. A pokud máte rádi letní scénu Muzea Kampa, tak se vám bude hodit tenhle tip.
1: Přeju vám dobrý den. Máte poslední možnost vidět v letošní sezóně představení Marta na letní scéně Muzea Kampa. Divadelní recitál vznikl v roce 2022 k 80. Marty Kubišové a je plný písní a živé hudby. Tenhle velký a v mnoha ohledech inspirativní příběh začíná v Muzeu Kampa v pondělí v 19 hodin. V úterý pak můžete na stejném místě oslavit 107. výročí narození zakladatelky muzea Mary Mládkové a ve čtvrtek tam vystoupí Tomáš Klus. A zoologickou zahradu ovládly kudlanky, konkrétně najdete v Gočárových domech. Výstava vám ukáže kudlanky ze 4 kontinentů, včetně druhů, imitujících svou podobu květy orchidejí nebo uschlé listy. Nechybí tam ani český hmyz roku 2026, tedy zatím jediný tuzemský zástupce tohoto dravého hmyzu, kudlanka nábožná. Na tuhle výstavu se do zoo běžte podívat do konce září. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě za Vlašimí. Zastavuje se už před sjezdem na Trhový Štěpánov, má na 56,5 kilometru a na 45. kilometr, kde se podle policie dá projet pouze odstavným pruhem, se vleče kolona téměř 40 minut. Jinak další komplikace jsou ještě na dálnici D1 z Prahy na Vyškov. Opatrně na průtahu Brnem před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 se v levém pruhu srazila dvě auta a čekejte výrazné zdržení.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Poledne Jonas Blue a JP Cooper, teď máme minutu po 4:45. Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli ve zprávách v 17 hodin s Václavem Milarem. A teď už zpátky na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě za Vlašimí. Zastavuje se už před sjezdem na Trhový Štěpánov na 56. a 5. kilometru a na 45. kilometr dálnice D1 pojedete 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Darujte letos chuť domova. Ručně vyráběné vánoční balíčky Nikoleta Maria z Olomouckého kraje. Poctivý dárek s opravdovým příběhem. Nikoleta@maria.cz.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: ZUV v Pražské Troji nabírá nové zaměstnance. Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Polský vzdušný prostor narušilo hejno ptáků. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Navýšení o 39 pracovních míst schválili pražští radní. Víc než polovinu z nich zaplatí zoo ze svých financí. Od příštího roku přidá vedení hlavního města zahradě na platy 12 milionů korun. Městská organizace teď zaměstnává zhruba 250 lidí, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: V minulém roce bylo v ZOO Praha provedeno nezávislé šetření zaměřené na pracovní podmínky zaměstnanců. Jeho závěry mimo jiné poukázaly na potřebu posílení personálního zabezpečení jednotlivých úseků.
0: Praha 3 začala vydávat radniční noviny i v anglickém jazyce. Jako první městská část v metropoli tím reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická varianta je dostupná ke stažení na webu Prahy 3, říká její mluvčí Petr Habáň.
3: Naším cílem je lépe informovat rostoucí počet zahraničních obyvatel, kteří v naší městské části žijí nebo pracují nebo zde tráví významnou část svého volného času. Anglická verze bude zatím fungovat v pilotním režimu po dobu 4 měsíců.
0: Premiér Andrej Babiš ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
4: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
0: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva. Tenisku Lindu Noskovou čeká na US Open zápas o postup do čtvrtfinále single. V souboji s Ukrajinkou Kostiukovou se wimbledonská šampionka pokusí prodloužit sérii Grand Slamových výher na číslo 11. Její soupeřka ale prožívá povedenou sezónu, během které jeden podnik série Masters a turnajích Velké čtyřky byla dvakrát v semifinále. Nosková před zápasem vyzdvihuje její konzistentnost.
5: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenuje, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top 10 hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
0: V Praze bude zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Krásné odpoledne, po zprávách se vracíme na silnice, hustý provoz, stále čekejte na Benešovské trojce, pokud míříte od Tábora směrem k dálnici D1 a dál do Prahy, zdržení je u Benešova a také před Senohraby. Jinak zdržení zůstává i na dálnici D1 z Brna do Prahy, tady narůstá kolona kvůli nehodě za Vlašimí, zastavuje se už před sjezdem na Trhový Štěpánov, na 56,5 kilometru a na 45. kilometr pojedete 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 5 minut po 17. a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Mira.

nebo Imagine Dragons. Nebo teď Němka, Anna Klap a Alfarben. Hezké odpoledne.

0: Krásné odpoledne, kapela Raxet dozněla přesně ve 17:15 na rádiu Praha. A v kinech je nová česká romantická komedie Dokonalý den. Hlavním hrdinům se během jednoho dne obrátí svět vzhůru nohama. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Stále čekejte zdržení na Benešovské trojce, pokud míříte od Tábora směrem k dálnici D1, tak zdržení je na obvyklých místech, například u Benešova a také u Senohrad. A na dálnici D1 z Brna do Prahy se stále zdržíte mezi 57. a 45. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď slíbená pozvánka do kina. Pokud máte rádi romantické filmy, máte se na co těšit. V nové české komedii Dokonalý den uvidíte, jak vám láska může změnit život během jediného dne. Pozvánku pro vás má Štěpánka Duchová.
1: Anna je mladá žena, která má svůj život pevně naplánovaný. Právě spěchá na důležitý pracovní pohovor, ovšem porouchá se jí auto.
2: A za 30 let, co tuhleto práci děláte, už jste někoho vezl na nádraží?
1: Rychle přesedá na vlak a tam se seznámí s Edou. Mužem, jehož humor a spontánnost jsou pravým opakem jejího zorganizovaného života.
3: Ty debila, to byla pantofle z Turecka!
1: Po noci plné vášně přichází ráno a s ním i vystřízlivění. Eda je krátce po rozchodu a Anna brzy odcestuje do Kanady. Je na čase se rozloučit, jenže život má pro Anu jiné plány.
4: Většinou holkám na prvním rande o svých rodičích nevyprávím.
2: Tohle je rande?
4: Je. Jo, máš kytku.
1: To, co začalo jako náhodné setkání ve vlaku, postupně promění životy všech kolem a postaví Anu před zásadní životní rozhodnutí.
5: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Režisér komedie Dokonalý den Jiří Matoušek chtěl ukázat kontrast mezi naplánovaným životem a nečekanou spontánností. A také to, že pravá láska a osobní štěstí často přicházejí ve chvílích, kdy to vůbec nečekáme. V hlavních rolích Anny a Edy se představí Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová.
0: Na film Dokonalý den vás pozvala Štěpánka Duchová.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy. Somewhere in space.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Vlašimí na 45. kilometru už se po nehodě opět jede v obou pruzích. Kolona se rozjíždí už na exitu 56, se nevyplácí sjíždět. Objízdná trasa, silnice přes Trhový Štěpánov a Tehov je úzká. Chvílemi samá serpentína před exitem 49 je navíc i dost plná. Na dálnici D1 dál k Praze čekejte silnější provoz, nesouvisle se po pojíždí od sjezdu na Divišov. Z 41. kilometru budete pojíždět až do zúžení na Šmejkalce. Uvedený úsek pojedete přibližně půl hodiny. Tolik dálnice D1, teď Benešovská trojka. Od Tábora do Prahy naberete zdržení pouze vlivem nedělního odpoledního provozu. Zdržení je u Benešova a také před Senohraby.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
10: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
9: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
11: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Krásný podvečer, teď máme minutu po 6:15, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. V 18 hodin tu budou další zprávy s Václavem, po 18. už pražský update a dnes v 21 hodin večer nás čeká hit týdne. No a pokud jste nestihli víkendové rozhovory hosta Lenky Vahalové, ten je v sobotu, anebo až na dřeň Kateřiny Kubalové, tenhle pořad je v neděli, tak nezoufejte, protože veškerý archiv je na praha.rozhlas.cz. Vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli na dálnici D1 z Brna do Prahy za Vlašimí na 45. kilometru. Už se po nehodě opět jede v obou pruzích. Kolona se rozjíždí, už se na exitu 56 nevyplácí sjíždět. Objízdná trasa, silnice přes Trhový Štěpánov a Tehov je navíc úzká. Se serpentínami před exitem 49 je i dost plná. A na dálnici D1 dál k Praze čekejte silnější provoz. Nesouvisle se popojíždí od sjezdu na Divišov z 41. kilometru až do zúžení na Šmejkalce pojedete půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko právě skončily volby. Favoritem je krajně pravicová AfD. Johnny Depp se vrací do Česka, tentokrát jako muzikant. Se svou superskupinou Hollywood Vampires dnes vystoupí v Praze. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Po prvním kole rozhovoru následuje druhé kolo za účasti poradců pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa. A v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se právě uzavřely volební místnosti. První odhady výsledků by měly být známé téměř okamžitě. Píše to web stanice MDR. Nové poslance zemského sněmu vybíralo přes 1,5 milionu voličů. Favoritem je podle průzkumů strana Alternativa pro Německo AfD. Ta je v Sasko-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Dnes může získat 40 až 43% hlasů. To ale nemusí straně stačit k zisku většiny mandátů a vytvoření jednobarevné vlády. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires se zahraje ve sportovní hale Fortuna.
3: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných The Who, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. Cyklista Matias Svacek ovládl Zetel M-Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Krásný podvečer, na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Hustší provoz zůstává na Benešovské trojce. Pokud jdete směrem od Tábora k dálnici D1, tak tradiční zdržení zůstává u Benešova a také před Senohraby. Jinak dívám se, jak to teď vypadá v Praze. Mám novinku. Počítejte už s kratším zdržením na východní části okruhu a také na navazující Štěrboholské spojce a také Vekbelské z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. A zdržení zůstává také na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Popojíždět budete před 45. kilometrem, kde ještě odklízí následky nehody, a další zdržení také čekejte v zúžení na Šmejkalce. Popojíždět ale už budete od 41. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: Krásný podvečer, 6 minut po 18. na Rádiu Praha právě začíná Pražský update. Čeká nás týden v Praze se Štěpánkou, také se podíváme do dlouhé třídy. No a za chvíli na ČVUT. Co mají společného staroměstská radnice, kampus ČVUT a slepé rameno Vltavy v Troji? Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Podrobně už za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavní města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer, světlo, lasery a digitální umění i letos propojí známá i méně známá místa Prahy. 14. ročník Signál festivalu zavede v říjnu návštěvníky historicky poprvé také do Davids a to třeba ke slepému rameni Vltavy.
1: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
2: Říká programový manažer a kurátor Signál festivalu Daniel Burda.
1: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10 a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
2: Nová trasa v Davidsích dovede návštěvníky Signál festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
3: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace, jedna je elektronická formule eForce, druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapením.
2: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
4: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content. To je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
2: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: Na trojce z Tábora do Prahy tradiční zdržení nejprve mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté za Benešovem a pak i mezi Čerčany a Senohraby. A nesouvislé kolony zůstávají i na dálnici D1 ve směru od Brna do Prahy. Popojíždět budete mezi 45. a 24. kilometrem.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený street food festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
9: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
11: Instagramujete?
12: Instagramujete?
11: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
12: Na Rádio Praha.
11: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
12: Ve vašem mobilu.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Krásný večer, 20 minut po 18. a pražský update na rádiu Praha stále s vámi. Teď vás beru do centra města. Dlouhá třída ulice přímo v samém centru Prahy, která vede ze Staroměstského náměstí, je známá bujarým nočním životem. Nejvyhlášenější párty ulice má ale zajímavou historii. Více zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Dlouhá ulice nebo dlouhá třída, tedy jak tomu mnoho lidí říká, tak to je vlastně jedna z ulic staroměstských. Ta síť těch ulic vznikla dříve než město.
3: Prozradila mi průvodkyně Jaroslava Nováková z Prague City Tourism. Hradby města byly vystavěny až potom, co vznikla zástavba a kolem náměstí byly vybudované ulice. Dlouhá ulice vznikla na konci 10. století.
2: Když se vlastně potřebovali lidé dostat přes Brod, který byl na Štvanici, tak pak chodili tedy částí dnešní Poříče a chodili k Rynku, čiliž k náměstí staroměstskému, a chodili právě touhle ulicí, tou dlouhou, jo? Takže ona je to vlastně taková obchodní spojnice. Tahle ta ulice dostala své jméno určitě proto, že opravdu byla mimořádně dlouhou ulicí. Její jméno máme doložené ze 14. století.
3: Do ulice ústila brána, která se bohužel ale nedochovala. Dnes je toto místo vyhlášeno párty životem. Fungují zde bary a restaurace. Už v minulosti ale některé domy sloužily jako hostince.
2: V každém případě tam je několik domů, které mívaly v minulosti takzvané právo várečné. To znamená, že směly vařit pivo a obvykle s tím byla spojená taky hospoda.
3: Maximilian Hruška, který žije v ulici Dlouhá třída od svých 14 let, mi prozradil, jaký je život v centru Prahy.
4: Hlučný, ale živý.
5: Dá se na to zvyknout? Je to slyšet v tom bytě?
4: V tom bytě, kterým tam vlastně teď bydlím po strýčkovi, tak strejda tam to odhlučnil dobře. Takže já usínám a v podstatě si nestěžuju. Ovšem, jediné, co opravdu mě tam jako úplně drásá nervy, jsou auta, které tam tourujou. To jsou prostě tokající řidiči, kteří přejedou, prošlapávají svými sportovními auty až na podlahu, vybrujou oklenice. To je nepříjemný hodně.
5: Řešili jste tam nějaký konflikt třeba v minulosti?
4: Jasný, ten alkoturismus tam je jako poměrně aktivní. To mi to dost náročné, že tam je spousta opilců, kteří na sebe tam pokřikujou, dělají bordel. Párkrát se mi tam prošel opilej člověk po autě, rozbitý nějaký, třeba zrcátko mi tam ulomili.
5: Ano. Jaká je vlastně výhoda takhle žít v úplném vlastně centru?
4: Všechno je blízko, je to tady překrásný. Člověk se dostane všude, kamkoliv rychle. Ty byty jsou krásný.
3: Až příště půjdete touto ulicí, užijte si i atmosféru historických domů. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, 18.30, Rádio Praha stále s vámi, posloucháte Pražský update a teď už souhrn pražských zpráv s Václavem.
1: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublenské a Karmelické ulici. Jde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září, aukce bude 24. září. Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí, dalších 12 míst nabízí zařízení v Senklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy. Dva nové sběrné dvory chce vybudovat vedení Prahy. Mají být v Řepích za garážemi dopravního podniku a ve Zbreslavi na křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Schválili to radní hlavního města. Do konce roku má Praha vykoupit potřebné pozemky. Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Navýšení o 39 pracovních míst schválili pražští radní. Víc než polovinu z nich zaplatí zoo ze svých financí. Od příštího roku přidá vedení hlavního města zahradě na platy 12 milionů korun. První pražské derby v této sezóně ženské fotbalové ligy vyhrála Slavia. Na hřišti mistrovské Sparty na Letné zvítězila po obratu 2-1 a po čtvrtém kole vede tabulku o 3 body před svým městským rivalem. Rozhodující gól dala v 84. minutě Roxolana Kravčuková. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď pohled na silnice, pokud jedete po dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, čekejte velmi silný provoz na příjezdu do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. Uspořádala na jeho počest průmyslovou výstavu, v Nosticově divadle se hrála v premiéře Mozartova opera La Clemenza di Tito, setkal se i s Josefem Dobrovským. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Laren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Sámoška se stala hned hitem. K nám se tato vymoženost dostala až o skoro 40 let později. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Největší ruské město je už 35 let, opět Sankt Petersburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem. Popová královna Madonna k nám poprvé přijela před 20 lety v roce 2006. Do pražské tehdy Saska Arény přivezla svou světovou Confession Tour. Dva koncerty ve dvou dnech vidělo 35 tisíc nadšených fandů.
3: Jen přijď, ty oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to dnes.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. Bylo mu 88. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. 55 by dneska slavila zpěvačka irských Cranberries Dolores O'Riordan. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Pražský update. Krásný podvečer, 6:45, stále posloucháte Pražský update a teď už je čas na týden v Praze.
1: Hezký den. Hned v pondělí požádala Praha o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku, aby stavba začala rok na to. Stanice budované linky metra D, zatím se jim říká náměstí Bratří Synku a Olbrachtova, mají definitivně nová pojmenování, a to Nusle a Ryšánka. Schválili to pražští radní. Další tři navržené změny, které se týkaly názvu stanic Nové dvory, Písnice a Depo Písnice, tak ty neschválili. Praha rozšíří počet městských částí, kde bude platit celoroční zákaz odpalování pyrotechniky. K dosavadním 20 částem přibude dalších 14. I o tom rozhodne radní. Dále taky, že by mělo město do roku 2036 investovat do rozvoje a přeměny teplárenské soustavy přes 18 miliard korun. Většina půjde na vybudování energocentra pro využívání tepla z odpadních vod a s ním spojené infrastruktury. Dopravní podnik dokončil opravy stropní desky ve stanici metra Florence, v úterý pak skončilo dopravní omezení v ulici Keštvanici. A právě v úterý začal nový školní rok. Do běžného provozu se vrátila MHD a na silnice opět dlouhé kolony, hlavně během dopravních špiček. Nový školní rok a nová škola, přesně to čekalo na děti z Prahy 6. Přes 200 školáků zavítalo do školy Bílá v ulici na Kocínce. Kromě učeben tam mají i družinu a velkou zahradu. Osmička pak otevřela dvě dětské skupiny na Palmovce a v Zenkově ulici. Dohromady mají místa pro 47 dětí. A začal platit nový územní plán. Nahradil dokument z roku 1999. Zástupci města tvrdí, že usnadní plánování a výstavbu. S tím nesouhlasí některé spolky i politici a developeři, tak ti ho naopak vítají. Na Pankráci už je zase otevřený upravený podchod pod magistrálou. Propuje oblast ulicí Sdružení. Podchod byl uzavřený několik let. Zoologická zahrada má 24 nových zaměstnanců a taky víc peněz na platy. A od ledna dostane ještě 12 milionů navíc a také přijme 15 nových kolegů. Statistici oznámili, že průměrná mzda v Praze ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 6,2%. V průměru tak v Praze bereme 66 459 korun. Tu smutnou statistiku zveřejnila policie. V metropoli o prázdninách zemřelo na silnicích 6 lidí, na červenec připadají 4 oběti a na srpen 2. Tak na sebe dávejte pozor, ať už na chodníku, anebo za volantem. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka hořelo ve čtvrtek odpoledne. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 20 lidí a z toho 14 pacientů. Oheň zasáhl opláštění jedné z budov. A v sobotu centrem města běžely tisíce běžců, nejdřív si 5 kilometrů užili jen ženy a po nich běžely tisícovky nadšenců 10 kilometrů. A končíme ještě jednou zprávou ze zoo. Po 10leté přestávce se tam totiž vrátili lemuři tmaví. A to už je poslední zpráva ze souhrnu metropolitních událostí. Hezký zbytek dne, ideálně ve společnosti Rádia Praha, přeje Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: A my se vracíme na silnice, hustý provoz, čekejte ještě stále na Benešovské trojce, i když zdržení je minimální, tak počítejte s hustším provozem na trase z Tábora k dálnici D1, popojíždět budete u Benešova a také u Senohrab.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásný podvečer, zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, večer opět ubývání oblačnosti, noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů a nejvyšší zítřejší denní 23 až 25 stupňů a vád má pouze slabý vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 19. hodinu a ve studiu je Václav Milár, hezký večer.
1: Dobrý večer. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Krajně pravicová AFD volby v Sasku a Anhaltsku jasně vyhrála se 44% hlasů. Vládu ale pravděpodobně nesestaví. Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. A v Praze bude zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš, ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Vedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
4: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
1: Více se měly ve výcviku využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu, ale AFD podle nynějšího odhadu nezískala. ZDF ji přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě. Křesťansko-demokratická unie dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Podle obou prognóz získala 18,5% hlasů. Před 5 lety měla CDU v zemských volbách 37% a AFD 20% hlasů. Do zemského sněmu se podle prognóz dostaly ještě 3 strany. Radikálně levicová strana Levice, sociální demokracie a Zelení. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
1: České florbalistky zvítězily na závěr turnaje Euro Florbal Tour v Gimlingenu nad domácím Švýcarskem 2-1 a skončily druhé. Tým kouče Lukáše Procházky v repríze finále prosincového mistrovství světa v Ostravě proti úřadujícím šampionkám navázal na sobotní výhru nad Finskem 8-3 a podlehl jen v pátek suverénnímu Švédsku 0-4. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice a v tuhle chvíli máme hustý provoz na dálnici D1 a stále i na Benešovské trojce. Začneme tedy na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Čekejte zdržení a nesouvislé kolony mezi 41. a 24. kilometrem. Celý úsek pojedete přibližně 40 minut. A trojka z Tábora do Prahy, tak tady je obdobná situace v podobě nesouvislého po pojíždění od začátku Benešova k Mrači a následně od odbočky nebo z odbočky na čtyřkoli k Senohrabu. Boom. A pojďme se podívat ještě na dálnici D11. Na trase z Hradce do Prahy zůstává plnější dálnice před omezením mezi Pečkami a Sackou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Česká studie může změnit léčbu akutní plicní embolie. Lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy totiž ukázali, že nová léčba přímo v plicních tepnách může výrazně snížit riziko vážných komplikací. Podrobně už za chvíli. Z muziky.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď se budeme věnovat komplikacím, které mohou pěkně potrápit plíce. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71-letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije vědou.
5: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
5: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasujte u nás na Facebooku.
9: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

Rádio Praha a za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás pár pozvánek třeba na představení Marta na kampu. Zůstaňte s námi. Pozvánky ale až za chvíli, teď se dívám, jaké bude zítra počasí. Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, večer opět ubývání oblačnosti, noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů a zítřejší pondělní teploty 23 až 25 stupňů.

0: Krásný večer, Luis Capaldi dospíval na Rádiu Praha přesně ve 7:45, teď už je tu Jirka a má pro vás pozvánku třeba na inscenaci Marta.
1: Přeju vám dobrý den, máte poslední možnost vidět v letošní sezóně představení Marta na letní scéně.

0: Nechybí tam ani český hmyz roku 2026, tedy zatím jediný tuzemský zástupce tohoto dravého hmyzu, kudlanka nábožná. Na tuhle výstavu se do zoo běžte podívat do konce září. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
1: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. Česká premiéra 17. září v kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Celkem 17 bytů chce Praha pronajmout ve veřejné aukci. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Volby v Sasku a Anhaltsku vyhrála podle prognóz krajně pravicová strana AFD. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici. Jde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
0: Praha získala stavební povolení pro přístavbu základní školy v Šeberově a nové gymnázium pro 16 tříd. Součástí bude i tělocvična, jídelna a venkovní atletická dráha. Stavební práce mají stát asi 890 milionů korun.
3: Výstavba má trvat zhruba 22 měsíců a do nových tříd by měli žáci nastoupit v září roku 2028. Některé odborné učebny v základní škole budou sdílené s gymnáziem a obě budovy budou propojené. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž prací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
4: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
0: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo AFD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle nynějšího odhadu většinu mandátů v zemském sněmu nezískala a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Všechny strany, které se tam dostaly, spolupráci s AFD odmítají. Podle prognóz do zemského sněmu dostali ještě tři strany. Radikálně levicová strana Levice, sociální demokraté a strana zelených. Teniska Linda Nosková hraje s Ukrajinkou Kostěkovou o postup do čtvrtfinále US Open. První set vyhrála šestá nasazená Češka 7-5 a v tom druhém je to nerozhodně 2-2. Fotbalisté Hradce Králové porazili v sedmém kole šance ligy pražskou Spartu. V Malšovicích Malšovické aréně zvítězili 2-1. Na druhé místo české nejvyšší soutěže se dostal Liberec díky výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední a stále bez bodu zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Praze čekejte zdržení na magistrále ve směru z Pankráce do Holešovic, na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, následně mezi Vinohradskou a omezením u hlavního nádraží. Na východní části okruhu i na Štěrbholské spojce směrem na Lanový most trvá hustší provoz v úseku mezi Hradeckou D11 a Průmyslovou a na okruhu z D1 k letišti ztratíte 10 minut mezi 15. a 17. kilometrem. Hustý provoz vypadá, že zůstává ještě na silnici 3 z Tábora do Prahy. Popojíždět budete u Benešova a také u Senohrab, nebo respektive před Senohraby. No a na dálnici D1 v tuhle chvíli z Brna do Prahy zdržení před Šmejkalkou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Kdo Kdo knihu napsal, autor nebo umělá inteligence? Nakladatelé chtějí, aby to čtenář nemusel hádat. Podrobnosti už za chvíli a z muziky Shakira a Burna Boy. Bude tu i Rihanna. Nebo Olivia Dean. Teď Coldplay, krásný večer.

0: Krásný večer, kapela Backstreet Boys dozněla přesně minutu po čtvrt na devět. Rádio Praha stále s vámi. Teď už se budeme věnovat umělé inteligenci. Umělá inteligence už totiž píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
2: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi. Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
1: Běžný uživatel vidí jenom záplavu levných, líbivě vypadajících obálek a nemá možnost, jak odlišit tady tento obsah od právě toho ostatního.
2: Vydavatelé zvažují také vytvoření značky VČ, vytvořeno člověkem.
1: Tak bude vědět, že toto je lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat. Jinak to není v lidských silách nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
2: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI.
1: Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce. I když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuto věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
2: Kodex by měl být hotový na podzim a svaz ho chce veřejně představit až po frankfurtském knižním veletrhu v listopadu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Praha žije trendy.
4: Praha žije trendy. Trendy.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Hezký večer, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli nás čeká další reportáž. Falešné nařčení z jakobínství, boj o lásku a dojemná píseň, která zlomí zatvrzelé srdce starého hraběte. To je děj Dvořákovy opery Jakobín. Jaký příběh ale stojí za jím vznikem? Co si skladatel zapisoval mezi řádky s notovým zápisem a jak vypadal jeho tvůrčí proces? Tak to vám prozradím už za pár minut. Mezitím také sledujeme, jaké bude v noci a zítra počasí. Tak zítra má být oblačno, polojasno, přechodně zataženo, večer opět ubývání oblačnosti, noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů a denní teploty 23 až 25 stupňů.

0: Krásný večer, teď máme krátce před 8:45, posloucháte Rádio Praha a tady už je slíbená reportáž. Zrada, intriky maloměsta a jedna píseň, která dokáže obměkčit i to nejzatvrzelejší srdce. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
1: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
2: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
1: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
2: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
1: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
2: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
1: Tehdy se samozřejmě všechno psal ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
2: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
1: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
2: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá

0: Lídři koalice budou zítra jednat o rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek. Zemřel majitel hradu Český Šternberg. Filipu Šternbergovi bylo 69 let. Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem mohou podle Zelenského vyřešit jen prezidenti obou zemí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Koaliční rada bude zítra jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
2: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
0: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Šternberg se narodil v roce 1956 v Praze a s rodiči emigroval v roce 1968 do Vídně. Tam vystudoval práva a působil jako advokát. Po restitucích v roce 1992 pomáhala otci Zdeňkovi se správou majetku. Po jeho smrti péči převzal úplně. Hrad Český Šternberg teď bude mít na starosti jeho dcera Anastázia. Šternberg považoval hrad za svůj domov, střídavě žil tam a ve Vídni. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zle. Měl.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal těchto území, patří k nejcitlivějším otázkám rozhovoru o ukončení války. Ukrajina územní ústupky nepřijímá a požaduje, aby se nejdřív uzavřelo příměří a jednání vycházelo ze současných frontových linií. Teniska Linda Nosková bojuje o postup do čtvrtfinále US Open. První set vyhrála česká hráčka 7-5 a stejným poměrem přišla o ten druhý. No a v té třetí rozhodující sadě teď vede 5-3. Fotbalisté Hradce Králové zvítězili 7. kole šance ligy nad pražskou Spartou 2-1. Na druhé místo se posunul Liberec po výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. Turecké volejbalistky obhájily titul mistryň Evropy. Finále s Itálií doma v Istanbulu vyhráli po obratu 3-2 na sety. Tiebreak ovládli v poměru 15-10. Šampionát spolupořádalo i Brno. Češky vypadly v osmifinále. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne. Hit týdne. Hit týdne.
4: týdne číslo 36 právě začíná. První zářijové vydání. Premiéru má dnes 6. září, reprízu zítra večer, nebo kdykoliv se vám zamane jako podcast u nás na webu. Kdykoliv si s námi dejte 10 nejlepších na Rádiu Praha. Jak jste hlasovali? Hodně, což je naprosto super. A jak? To až za chvíli. Teď 5 nasazených. Dobře se bavte. Jubel, to jsou dva Švédové, Sebastian Atas a Viktor Sjöström. Určitě správnější je Ström, jak řekl Žárupšon. Každopádně mají dobrou novinku Ocean House.

a Jubel Ocean House. Takový domeček u oceánu nahradí řeka. A jak houpavá. Tahle teda ne. David Guetta, Alok a Stick Figure. Run, run, river.

Řeka doběhla do svého ústí. David Guetta a Loka Stick Figure a my máme druhou nasazenou. I ona bude potřebovat každý váš hlas na praharozhlas.cz. Hlasujte vždy od konce nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci. Oceán tu byl, řeka taky. Ještě nějakou movie star. A asi jich bude i víc. Krištof a

třetí nasazená to byly Krištof a Sergej Parakuda. Krištof chystá na podzim novou desku, natočili ji ve studiích Petra Gabriela a podle Richarda Krajča má jít o naprostý vrchol jejich kariéry. Tak se těšte, jedeme dál. Půvabná zpěvačka z Kolumbie. Carolina Geraldo Navarro, profesionálně známá pod uměleckým jménem Carol G. A Peter Jean Hernandez, ten si zase v hudebním světě říká Bruno Mars.

Excelentní ploužáče Karol G a Bruno Mars a čtvrtá nasazená. S tou pátou je tu Šabuzi a aktuálně jeden z nejhranějších hitů našich rádií Born to Die. Ano.

0: týdne.
1: Nasazené známe, shrneme si to. První nasazená Jubel Ocean House, druhá nasazená David Guetta a Loka Stick Figure Run Run River, třetí Krištof a Sergej Barakuda Movie Stars, čtvrtá Karol G a Bruno Mars Still a pátá nasazená Tu měl šabuzi Born to Die. Jestli tu budou i za týden, bude to jen a pouze zásluhou vašich hlasů. Hlasujte na PrahaRozhlas.cz, budeme moc rádi. A díky vašim hlasům jsme nalajnovali dnešní desítku. Moc děkujeme. Je tu Top 10 pro týden od 6. do 12. září.
0: Číslo 10.
1: Eva Farna je poslední. Neříkej, co má se stát.

Během 3 koncertů ve vyprodaném Edenu v červnu vydala Eva Farná i nejnovější desku ADHD Pop. Tam najdete i desítku na Praze. Neříkej, co má se stát. Adonis dostal hlasů málo a končí. Z devítky se taky rozloučil Damiano David. Pšenka nekvetla ani Alexi Borenovi. Ze 6. místa vylétli i U2 a Martin Garrix. Suma sumárum 4 tracky jsou venku, což znamená, že budeme mít 4 novinky a to je paráda. První je tu zpěvák z Eckernförde na břehu Baltského moře, tedy toho německého břehu přesněji řečeno. Michael Schulte, Love Sick. 9.

Michael Schulte, i u nás známá hlavně hraná popová hvězda a jeho nejnovější Lovesick. To je první novinka 36. vydání hitu týdne a číslo 9. Tenhle song byl minulou neděli druhý a sahal po jedničce. Teď už by musel mít ruku jako saxána, aby tam dosáhl. Z osmičky je to Dálka a Notre

0: nizozemsko-americká spolupráce a Notre a 54 Ultra Talk to You. Když vystupoval Teddy Swims letos v Ostravě na Kolorsech, žádal po pořadatelích vodu, avšak balenou v nápojových kartonech. Viděli jste to někde v našich obchodech? Asi se pořadatel trošku zapotil. Ale Teddy pak zpíval a jak. A zpívat bude i teď. A jak. Break up in reverse.
1: Hit the

In the Reverse a Teddy Swims. To je už jeho druhá letošní novinka, u které stojí zkrátka TBA. Tedy stále se čeká, jestli Teddy vydá třetí desku. Hned jak to oznámí, dozvíte se to. BB Rexa letos na čát vyhrála s Faithless. Před týdnem byla pátá s Davidem Guettou. Dneska je o místo horší. Sad Girls.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
0: Hit týdne.
1: Ladíte Rádio Praha 107.1 FM a taky DAB+. V pravidelných časech posloucháte náš čák Hit týdne. Tady je Petr Jungmann a před námi pět nejlepších kousků pro týden od 6. do 12. září. Ještě jednou díky za všechny vaše hlasy. Ty o tom rozhodli.
0: Číslo pět.
1: A třeba taky rozhodli, že Calvin Harris Jazzy nebudou jedničkou jako minulou neděli. Zbylo na něj jen páté místo se singlem Satisfy.

0: Z jedničky na pětku se propadli Calvin Harris a Jazzy. To byli poslední šampioni a hit Satisfy. Znamená to, že dneska to bude někdo jiný. Ještě jeden vítěz je ve hře, ale taky dvě novinky. Na čtvrtém místě je ta první z nich. Jich se Severem, tedy znojemský Patrik Malý a liberecký Sebastián. 2005.
1: Hit týdne.
2: Číslo 4.

Slušné antré do hitu týdne. Poprvé a na dosah nejlepší trojky. Co víc si přát? To byli Patrik Malý a Sebastián a takové retro 2005. Dámy a pány.

0: žádný klapko břinko stroj, jak by řekli v dobách národního obrození. Hit týdne je bohatší o další novinku. Na třetím místě debutují The Bauza a Magnety. Kdo z koho? Už jednou jednička nebo repetent z minulého kola?
1: Číslo dvě.
0: Americká country star jednou hit týdne vyhrála. Je úřadující jedničkou ve Spojeném království. Na Praze je dvojko. Ella Langley. Kovbojské boty, džíny, bundu s třásněmi a klobou. Bez

jižních Atlantiku, jak ve Spojeném království, tak ve Spojených státech. Tam vyhrála letos po 20. Tak to klobouk dolů. U nás dvojka Ella Langley, Choosing Texas. Před

figure Run Run River. Třetina sazená Krištof a Sergej Barakuda Movie Stars. Čtvrtá Karol G a Bruno Mars Still. A pátý nasazený je Shabuzi Born to Die. Desítka Eva Farná, neříkej.

0: zabodovali za čerstva na začátku června. Vypadli, dostali druhou šanci a jsou novou jedničkou na Rádiu Praha. První jsou pánové Eitan Pelet, Šen Kordova a Avi Barenholz. Doma jsou v Izraeli, ale jejich song Self-Aware je doma všude na světě. Na Praze je novým šampionem. Tady jsou Temper City.
1: Číslo jedna.

0: novou jedničkou na rádiu Praha jsou Temper City a Self Aware. Jak to dopadne za týden? Hlasování už začalo a skončí ve čtvrtek o půlnoci. Do té doby si prosím udělejte chvilku a tomu vašemu nejlepšímu songu dejte hlas. Mějte se skvěle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
3: Je 22 hodin. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Krajně pravicová AFD volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála se 44% hlasů. Vládu ale pravděpodobně nesestaví. Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
3: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
4: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
3: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
5: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AFD podle nynějšího odhadu nezískala. ZDF ji přisuzuje 41 a ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
6: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
3: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. Cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer opět ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Vítr slabý proměnlivý nebo jižní.

Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů,

0: dne. Čtyři novinky a novou jedničku má aktuální vydání čártu Rádia Praha. Poprvé zabodoval Michal Schulte na 9. místě. Tedy Swims je dokonce 7. Jich se severe. Patrik Malý a Sebastián jsou těsně za stupně vítězů. 2005 je na Praze 4. Trojkou je ta nejlepší novinka, The Bauza Magnetic. Druhá je Ella Langley, Choose in Texas. A jednička. Temper City, Self-Aware. Jak to dopadne za týden? Pomozte nám s tím.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Každý hlas se počítá.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřino.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomně. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Tímhle? Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej, ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a hle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Až na dřeň.
1: Marta Třímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Mm-hmm, takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vzniklo Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se Blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povianu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. Jo. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart?
2: Ano,
1: no, tak
2: ano.
1: To je
2: jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišly podívat na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní. zvláštní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je Kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano,
1: je,
2: to je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu, aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak, nicméně já jsem tím nějak netrpěla. A já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha. A tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování. Protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, tyjo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k, jako k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kůmšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: na dřeň.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem si s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgib teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost. Samozřejmě je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil, a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete, vlastně tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na té jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů. To prostě, a bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější, protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
2: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
2: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.

0: Tak jsem říká, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej. A byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
0: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
0: To asi ne. Co potřebuji k tomu, abych byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli doulovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
0: Já děkuju za povídání.
1: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. Nebo Tanita Tikaram a fenomenální debutové album Ancient Heart. Kterou zdám si dáme v pondělí večer? Hlasujte.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásný den, jsem rád, že jsem tě pobavil hned na úvod.
2: Hezký den.
1: Vítám taky Jiřího Ježka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
3: Mě si taky pobavil, krásný den.
1: Jako vždycky začínáme s dobrou náladou. Docela dost se toho stalo v cyklistickém světě od minulého týdne, když jsme si tady povídali posledně, tak tě čekala cesta do Itálie, tak pojďme začít tím. Pojď připomenout vlastně nějakou velkou cyklistickou akci. Chci se sjel podívat na vlastní oči, jaké to tam bylo.
3: No, ve Val di Sole bylo letos mistrovství světa na horských kolech a bylo trošku výjimečné tím, že tam byly jak ty gravity disciplíny, to znamená hlavně sjezd, tak klasické olympijské cross country, takže to byl dlouhý šampionát. Já jsem teda viděl pouze finále sjezdu mužů a potom ten den olympijského cross country elitní závod žen a elitní závod mužů. Ale byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože vlastně poprvé v životě jsem byl na mistrovství světa na bajkách. Díky tomu, že sice můj trenér Viktor Zapletal, se kterým jsem strávil podstatnou část mý kariéry, byl paralelně i trenérem Jardy Kulhavého a později se stal i šéftrenérem celé reprezentace. Takže mě vždycky lákal se tam jet podívat, ale mě to vždycky s něčím kolidovalo. A letos jsem teda využil pozvání jednoho z hlavních sponzorů toho šampionátu, takže jsem tam vlastně ani nepracoval, spíš jsem si to jako užil oproti té Tour de France, kde to byla spíš práce, ale bylo to fakt jako jiná atmosféra, ale jako strašně podobně emotivní, stejně jako třeba, když je člověk na tom Alpe d'Huez mezi těmi 100 000 diváků, tak tady fakt jako báječná atmosféra. Zase jiná skupina lidí, jiná skupina fanoušků. Třeba mě překvapilo, že tam je jako hlavní jako takový fanouškovský, já nevím, jak to říct, no, teď jsme se o tom bavili, že mi občas vypadává slovo, ale chtěl jsem říct, že prostě tam je specifické to, že fanoušci tam pobíhají s motorovými pilami, bez těch listů, teda jenom s tím motorem. A každý druhý má v ruce motorovku a pořád jí túruje. A to je jako, to vytváří tu atmosféru. Smrdí to tam, jak když člověk přijede na závody třeba v enduro na motorkách nebo na motocross, ale jako tohle mě trošku zaskočilo.
1: A co třeba, Jirko, ten sjezd, ten si říkal, že si viděl, ten mi přijde od silniční cyklistiky docela hodně vzdálený a týden před mistrovstvím světa byl svěťák a myslím, že vlastně obrázky z tohohle, když tam na závěr prostě jel ten Francouz, který vyhrál, to bylo ve Francii a tam vlastně ti fanoušci běželi tak nějak jako hned za ním a do cíle se prostě přiřítila několika tisícová masa lidí, tak tady to bylo trošku civilizovanější.
3: No, bylo to trošičku civilizovanější, protože přece jenom na mistrovství světa panují asi nějaké bezpečnostní ty opatření, ale jinak jako tahle ta fanouškovská základna, která prostě je úplně jiná než na ty výkonnostní sporty, jako je třeba to cross country nebo silniční cyklistika, dráha, cyklokros, tak tady to je opravdu takový ten punk, jo. Tyhle ty disciplíny, to je úplně jiný sport. Je to třeba jako srovnávat sjezdový lyžování a snowboard v té klasické, jako v těch pionýrských dobách. Ale jako zajímavý to bylo pro mě. Co bylo teda hodně blízko tomu sportu, který znám já, tak byla ta příprava těch závodníků. Ono sice asi každý musí být trošku šílený, když se jako spustí tady tou rychlostí mezi těma stromama, kořenama a kamenama po černý sezdovce, kde já jsem sotva jako šel a oni tam letí prostě 30 na tom bajku. Ale takže tam asi člověk potřebuje i trošku jiný dovednosti, než jenom ten výkon. Ale zase třeba ta příprava těch závodníků nahoře na té horní stanici lanovky, protože já jsem se byl podívat i do té startovní budky, ze které oni potom se spouštějí do toho závodu. Tak mně to přišlo jak třeba před kilometrem na dráze. Fakt jako soustředěno, sluchátka, rozjíždění buď na válcích, nebo prostě nějakým způsobem se tam připravují, zahřívají svaly těmi gumami cvičícími. Fakt jako hrozně zajímavý. A myslel jsem si, že to jsou jako nařachaný borci, ale jako nejsou to úplně jako osvalený. Jako tam spíš podle mě jako hraje obrovskou roli to, aby byli šikovní a i ten start je podle mě podobný hodně BMX, jakože to fakt musí být intenzivní výkon.
2: No, je to nesmírně zajímavé, jak vlastně tohle je sport, kde tu jednu chybu už prostě nezachráníš povětšinou. No,
3: pak ta... už možná ani život.
2: No,
3: jako
2: právě, tak jsem no. to myslel. No. Ale každopádně dobře, že to bylo civilizovanější, protože jak si Karle naznačoval, jak běželi za ní do cíle, teď si představ, že bys jel na kole a za tebou 1000 lidí s tou motorovkou.
1: Možná je proto jezdí tak rychle. To jsou fanoušci, možná proto jezdí právě tak rychle. No a to cross country samozřejmě jeden jediný titul s tím krásným duhovým drezem, který Matěj van der Poel nemá, a ani letos to neprolomil a tak nějak, chce se mi říct, že to ani jako nevypadalo. Nebylo to zrovna, že by byl těsně od vítěze.
3: No, bavili jsme se o tom tady před vysíláním, že vlastně podle mě Matthew van der Poel si, pokud bude chtít vyhrát olympijský cross country, ať na olympiádě, nebo třeba mistrovství světa, tak se té disciplíně bude muset víc věnovat. Že bohužel prostě bude muset třeba obětovat jeden rok, jednu sezónu té silnice, nebo tu silnici mít fakt jenom jako doplněk. Protože jemu tam něco chybí. Hmm. Já nevím, jak to pojmenovat, ani on sám nebyl schopný vlastně říct, co mu nešlo, ale bylo to vidět od startu, že se trápí. Oni startovali, myslím, že v 6. lajně nebo v 5. lajně, to znamená jako hodně zezadu, díky tomu, že nejezdí světový pohár ani on, ani Tom Pidcock. A vlastně startovali ze stejné pozice, ale na tom Pidcockovi, který nakonec teda jako neskutečnou stíhací jízdou ten závod vyhrál, tak ten Matthew van der Poel prostě mě přišel, se nedostal jako do těch čísel, kam by potřeboval do toho výkonu, prostě chyběla tam tomu šťáva. Jel dobře, jel tak jako furt stejně, ale na tom krátkým hodinu a půl dlouhém závodu to prostě tam potřebuješ tu výbušnost. Tom Pidcock jí měl a bylo na něm strašně vidět, jak chce, jak jede dopředu. Sice jako z začátku rozumně, protože třeba kdybych odstartoval já ze zadu, tak se snažím co nejrychleji se dostat dopředu. On jel Tom Pidcock tak jako zadrženě, podle mě to měl pod kontrolou, věděl, že se pořád maličko přibližuje, ale vlastně zabral až v momentu, kdy ta špice, ty Švýcaři a Francouzi plus Chilan, teď mi vypadlo jeho jméno, najdu ho, tak když už oni byli unavení, tak on teprve jako spustil to turbo a neskutečnou jízdou ten závod ovládnul.
2: No, u Matěje van der Poela, ono je to vlastně pro tu samotnou disciplínu dobře, že někdo, kdo tam jen tak přijede, tak ji nevyhraje, což kdyby to tak bylo, tak to působí něco jako alpský snowboarding v dobách Ester Ledecké a jejich vítězství, jo? Že vlastně to působí tak, oni se tady snaží, ale přijede někdo, kdo to ani nejezdí a stejně je lepší.
1: Takže... No, tak to stejně je. No. Akorát se jmenuje jinak. Ne? Jako Tom Pidcock to nejezdí přeci.
2: No, nejezdí tolik.
3: No.
2: Ale
3: no,
2: jasně, tak jako Nové město má za sebou jo. A tak, jako něco.
1: Mně přišlo zvláštní, že vlastně van der Poel i sám říkal, že neví, proč to jako takhle vůbec nešlo, protože na tom svěťáku, který jsme zmínili, dojel prostě druhý, ne? No, jako, no. Že tam, ano, on se musí prokousávat zezadu, to je jasné, protože nemá ty body, protože startuje zezadu, což v téhle disciplíně je prostě opravdu šílená nevýhoda, ale jak říká Martin, je to vlastně zaslouženě, protože když to nejezdíte, tak nemůžete odstartovat prostě z první řady jenom protože se jmenujete, jak se jmenujete. To si myslím, že je v pořádku a s tím Matěj van der Poel ostatně problém nemá. Ale zatímco tedy o týden dřív vlastně dokázal všechny kromě jednoho dojet, tak teď tedy někde na jako kolem 30. místa, že jo, se strašnou ztrátou.
3: No, určitě no. Dokonce i třeba Ondra Cink, který jako jel takový svůj standard, ale nebylo to jako bohvěčo, jak se říká, tak nakonec jako ho začal dojíždět a samozřejmě, když viděl oranžový dres jako a vysokou postavu, tak podle mě každý závodník by jako přidal, když má šanci tenhle ten skalp si připsat. Takže Ondra Cink skončil před Matthew van der Poelem. Ale co je fakt zajímavý, že přesně jak si říkal, že jako neměl hned tu odpověď na otázku, proč to nešlo. Ale zase na druhou stranu mohl to být jenom špatný den, protože týden předtím vleže na světovém poháru druhé místo ze stejné pozice, neměl to o nic lehčí. A Tom Pidcock vlastně, jak jsem říkal, startoval ze stejného místa, takže vlastně jakože to jde se tím prokousat. Jo. A ten závod byl jako extrémně náročný, co se týče jako převýšení i technických pasáží, že já když jsem se procházel tu trať, tak mně přišlo, že do kopce prostě extrém, horko, ale z kopce jako tak jako náročný, jako že tam si neodpočineš. Buď na tom kole musíš stát kvůli nějakému nerovnému terénu. A nebo jsou tam prudký sjezdy, kde člověk fakt musí řídit a ta tepovka neklesne. Takže jsem si říkal, že tím, že je to takhle fyzicky náročný, že ten Matthew Van Der Poel bude dominovat, ale prostě se nestalo. Podle mě mu to jenom nesedlo a teď je jenom na nich, na jeho jako realizačním týmu, aby odhalili proč.
1: No. To si právě říkám, ty už jsi na to částečně odpověděl, jestli ale si myslíš, že to je vůbec reálné, protože samozřejmě ta stáj, která ho platí, je prostě silniční stáj. Je jasné, že on má jednu značku kol, tak tam je to asi všechno v pořádku, to je stejně jako hlavní sponzor, s kterou on je spjatý určitě už na doživotí, tam je to jasné. Ale říkám si, jestli prostě je to jako hratelné, no jestli mu dovolí třeba jet to na jaře, já nevím, po Rubé a pak prostě od té doby silničku pověsit, ať už tedy v bytě v Livigniu ve Španělsku nebo kdekoliv jinde, kde Matěj Van Der Poel zrovna bydlí a jako opravdu několik měsíců tomu dát, pokud chce se stát mistrem světa i v téhle disciplíně, ve které není, anebo ta olympiáda, no ale bez toho to asi fakt nejde.
3: Podle mě by mu strašně pomohlo, kdyby nějakým systémem a teď jenom třeba tím, že objíždí ty světové poháry, kdyby startoval víc vepředu. Hmm. Že by byl v tom závodě hned a pak podle mě Matthew Van Der Poel, když v tom závodě je, tak už nepustí. Prostě jak pitbull zacítí krev, tak prostě už by to nepustil. Ale ono je to taky trošku frustrující, když jste takový šampion, máte tu auru kolem sebe, teď nechci říct, že je nafoukaný, vůbec ne, ale jako prostě člověk, který je zvyklý jezdit vepředu, bejt vždycky tam, kde chci být a najednou se musím prokousávat přes závodníky, teď jako s veškerou úctou, jejich jméno vlastně ani neznám a třeba i nejsou na tom technicky tak dobře a chvilku mi trvá, než ho někde na vhodném místě můžu předjet, že to ty závodníky může trošku frustrovat nebo zlomit. A když se ti ještě do toho nejede úplně dobře, tak to tím vlastně jenom podpoříš tenhle ten pocit a divil jsem se, že to nezabalil, no, což jsem byl rád, protože jako furt jel, bylo vidět, jak se trápí, jak je mu to líto, jak vlastně, jako si říká člověk, tyjo, tak půlka lidí přišla na mě, na souboj, jako na můj souboj s Tomem Pidcockem a Tom Pidcock už teďko jako jede sám na špici a já se tady trápím na 30. místě, tak jako samozřejmě možná, kdyby neměl to srdce toho závodníka, který on furt má, a je to neskutečný, jakože si drží tu radost z té cyklistiky, tak jako jiný člověk s takovýmhle jménem by to radši zabalil a řekl třeba, že ho bolej záda, nebo prostě nějakým způsobem našel nějakou takovou lehkou výmluvu, proč to nešlo. Ale on se s tím prostě jako chlapsky porval, pak přiznal, že neví, což je taky jako hrozně jako otevřená vlastně zpověď. A trošku mi to jako nahrává celý té atmosféře na těch horských kolech, že to je takový víc jako přátelský, víc free, víc jako otevřený a jenom mi to bylo líto, no. Ale zase, jako když pominu Matthew Van Der Poela, tak ten závod sám o sobě byl neskutečný, už jenom tou stíhací jízdou právě Toma Pidcocka.
2: Souhlasím naprosto. U Matěje Van Der Poela vlastně ten moment, kdy on se musí prokousávat, tak bylo vidět ta frustrace poměrně dost velká vlastně loni na závodě v Novém Městě na Moravě, kdy on tam vlastně jednoho závodníka, když se snažil předjíždět zleva, tak sundal už v možná i zaváděcím okruhu, nebo tom prvním, ale zaváděcím to spíše bylo. Takže já tomu vlastně taky rozumím, přesně jak říkáš. A říkám si, jestli bude pořád trpělivost, jak jeho, tak toho týmu, že to bude zkoušet a že opravdu tohle bude ten jeho cíl a nesoustředit se na navyšování počtu vítězství například na Rubé, byť samozřejmě ta sezóna jako se v tomhletom úplně nekryje, ale že by zkrátka se soustředil na něco jiného a pustil touhu po tomhle jednom dresu, po tomhle jednom konkrétním závodě.
1: Mně přijde, že je to o Tour de France a že tam on to bude se snažit uhádat, protože on na ní prostě nechce jezdit. To, jako to si myslím, že taky není vlastně žádné tajemství. On na Tour de France etapu vyhrál, etapy můžeme říct, vozil tam žlutý dres, on ví, že celou Tour de France vyhrát nemůže, on je prostě jiný druh závodníka a já myslím, že to říkal opakovaně, že kdyby bylo na něm, tak se tam taky nenominuje, ale prostě protože silniční cyklistika je to, co ho živí, on jako ten tým je založený na dvou lidech. lidech a z toho ten jeden potřebuje Matěje van der Poela k tomu, aby byl úspěšný prostě s ním. Mám na mysli Jaspera Philipsena, tak mu to zatím vlastně tak jako nějak nedovolili tam nejet a taky víme, že v minulých letech prostě Matěje van der Poel občas na té Tour de France je hodně neviditelný. Prostě pro něj podle mě to osobní cíl vlastně není vůbec žádný. On tam opravdu nemá co si dokazovat, jeho baví samozřejmě, protože je to závodník. Jak říkal Jirka, tak jsou tam ty etapy, kdy prostě může proti Pogačarovi, proti Woutu van Aertovi, to je určitě zábava. A tomu prostě vyjde na 2-3 dny z těch 3 týdnů. A myslím si, že tohle je prostě pro něj zase nějaká výzva. No. On už taky jako není nejmladší, je to to jediné, co mu chybí. Příští výzva, když můžu zkusit udělat oslí můstek, už byl samozřejmě nominován za Holandsko, na silniční mistrovství světa, které se koná na konci měsíce a taky to už je věc, kterou vyhrál v roce 2023 v Glasgow, ale zase teď můžeme si zaspekulovat, jestli obhájce vůbec bude schopný postavit se na start, asi spíš ne, tak i tohle možná tu současnou silniční cyklistiku výrazným způsobem, Jirko, ovlivňuje. Mats Pedersen odstoupil z Vuelty, vypadalo to, že není 100% zdravotně v pořádku, ale zase už to všichni dávají do kontextu toho, že Mats Pedersen se prostě jel připravovat na Montreal, protože když tady Pogačar skončil po minulých kilometrech Jiřího Ježka tak, jak skončil, tak vlastně najednou ta dynamika nejenom tohohle závodu o mistra světa je úplně prostě jiná. Celý ten svět silniční cyklistiky vypadá jinak.
3: Rozhodně, já když ještě se vrátím k tomu Matthew van der Poelovi, tak mně přijde, že tahle ta generace těch největších šampionů, ať je to Matthew, ať je to tady Pogačar, oni jsou pořád jako na jednu stranu mladí kluci, který jako baví jezdit na kole a musí je to chytnout ten závod za srdce, aby byli schopni podat maximální výkon. Že ta emoce k tomu závodu je jako strašně silný motor pro to, aby mohli ze sebe vymačkat maximum. Ono samozřejmě jsou unavený psychicky, protože být šampion na každém závodě obnáší hrozný tlak. Ty lidi přijdou na tebe, organizátoři tě tam zvou, tým tě tam vysílá s tím, že ten závod vyhraješ a ty vlastně všude obhajuješ to svoje jméno. Už jenom tím, jak se chováš k fanouškům, jak seš vstřícnej před startem, v cíli k novinářům a tak dále, tak to všecko na jednu stranu bere energii, na druhou stranu to z tebe dělá toho šampiona. A pokud ten Matthew van der Poel chce ty bajky vyhrát a má to prostě jako svoji nějakou radost, tak podle mě to bude zkoušet, dokovať bude moc, protože to je prostě pro něj z nějakého důvodu důležitý. Já to znám ze svojí kariéry, kdy všichni mi říkali, že pro ty paralympijské závody, že už mi škodí to, že 90% závodů v sezóně jezdím se zdravejma, že prostě jezdím delší závody, že prostě v tom paralympijském světě by mi spíš jako sedělo, abych doma trénoval krátký intenzivní závody, protože ty paralympijské byly třeba na 100 kilometrů a já jezdil 200 kilometrový jednorázovky nebo prostě týdenní etapáky s profíkama. Ale prostě tam byla ta emoce, tohle jsem miloval, jako paralympijských závodů už jsem do té doby vyhrál jako desítky, ale pro mě jako bylo strašně důležitý jako soupeřit s těma zdravýma, i když jsem věděl, že mi to škodí pro ten můj jakoby core business, což bylo to hlavní, to byly ty paralympijský závody, jo. Takže já to chápu, že prostě oni tu radost musí mít, i když to je třeba jako zní šíleně, stejně jako mi šíleně znělo, když poprvé řekl tady Pogačar, že chce vyhrát Roubaix. Jsem si říkal, on s jeho postavou, jako pro boha, proč to zkouší. Ale prostě je tam ta emoce a když on jí má, tak jako on to Rubé jednou vyhrát může, no.
2: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka, ty si, Karle, předtím naznačil řadu témat, můžeme skočit ať už na Vueltu, anebo na blížící se mistrovství světa, možná bych to vzal po pořadě, protože dění na Vueltě ovlivňuje vlastně dění na mistrovství světa.
3: To bylo takový to, jak jsou ty lokomotivy v tom depu, nastřádaný do toho kruhu a tam jsou ty kole a těch oslích můstků si tam nastřel během ty jedné věty asi 12.
2: Právě, tak jsem vybíral celou tu dobu nějaký ten mostek. A vybral jsem si jeden, který mi vlastně seděl do toho, nad čím jsem přemýšlel minulé dny, a sice jak vám položit otázku a zároveň neříct rovnou svůj názor. Jak vidíte to, kam se ubírá zájem o Vueltu a to, co vlastně je akcentované z Vuelty po té, co Slovinec tady Pogačar na ní skončil?
1: No, Jirko.
3: No, mně přijde, že jako naopak, že třeba asi musíme to rozdělit na obecně sportovní fanoušky a na cyklistický fanoušky. Podle mě cyklistický fanoušek bude sledovat tu Vueltu až do konce, protože ho bude zajímat, kdo z těch překvapivých favoritů najednou, překvapivých, protože jako nikdo nečekal, že budou bojovat o vítězství, tak najednou prostě se ta možnost tady otevřela a teď prostě kdo z těch lidí bude mít šanci tu Vueltu opravdu vyhrát. A je tam i ve hře to, jestli Primož Roglič vyhraje po pátý a jako první člověk v historii, první závodník v historii, že by vyhrál Vueltu pětkrát, tak to tam je samozřejmě ve hře, takže to už samo o sobě jako dává aspoň minimálně cyklistickým fanouškům důvod se dívat do konce. U těch obecně sportovních to možná třeba jako kleslo, protože jako každý chtěl vidět, jestli dokáže vyhrát tady Pogačar i Vueltu a potom, co odstoupil, tak třeba ten zájem klesnul, ale já si myslím, že jako i naši fanoušci jsou jistě fanoušci cyklistiky, takže to budou sledovat do konce.
1: Já k tomu moc nemám co dodat, zajímá mě, jak to vidíš ty, mně přijde, že sport je do velké míry o emocích. Tady Pogačar ty emoce vyvolává extrémně silné, ať už teda negativní v tom, že lidi říkají, že ne, proč bych jako na tohle se měl koukat, když on pořád vyhrává a když vyhrává solo a s velkým náskokem. Je strašně důležité to, co Jirka naznačil, kde prostě máme tu hranici toho fanouška, který jak moc sleduje tu cyklistiku. Protože já si nejsem úplně jistý, že pro člověka, který se cyklistice věnuje o hodně méně než my tři, tak vlastně, že je schopný najít si tam nějaký příběh, prostě proč by měl držet palce Felixu Gallovi, proč by měl držet palce Primožu Rogličovi, si myslím, že možná jako už do toho světa mimo cyklistického trošku proniklo Enriku Masovi. Já prostě nevím, nevím, kolik toho o něm lidé, kteří cyklistiku i docela dost sledují, vědí. A proč by jako Enriku Masovi měli držet palce, proč by jim měli být sympatický. A tohle je to, co Jirka vlastně naznačil, ten celkový zájem asi o ten závod docela logicky, když na něm chybí nejlepší sportovec v tom sportu v té dané chvíli, prostě klesne. Pak můžeme si říkat, že jsme fančmekři a že jakoby ty etapy, které končí na kopci, teď jako konečně vidíme ten skutečný souboj muže proti muži, no ale jakoby nejsou tam ti nejlepší, že jo? A my tři to víme, tak je otázka, jestli když to někdo neví, že tam ti nejlepší a nejenom tady Pogačar nejsou, tak jestli v tom dokážou najít to, co tam hledají. Já nevím, já na tu tvoji otázku vlastně neznám odpověď. Mě asi Vuelta zajímá míň od té doby, co tam není tady Pogačar.
2: Já to mám podobně a myslím si, že odstoupení tady Pogačara podle mě dalo odpověď na otázku, kterou ty si říkal několikrát, a sice jestli už to není nuda, že tady Pogačar vítězí. A odpověď u běžného fanouška podle mě zjevně je, že to rozhodně nuda není, protože jakmile tam tady Pogačar už v tom závodě není, tak ten zájem drasticky opadl a běžní lidé podle mě do té doby, dokud tam byl, tak byli víc motivovaní koukat třeba i na souboj o druhé místo, než když teď se bojuje o místo první, ale je to bez toho Pogačara. Vlastně Pogačar byl magnetem a lidé, kteří pravda budou nejspíš těmi, kteří mají menší nebo až minoritní zájem o cyklistiku, ale obecně nějak sport zajímá, tak až tím odstoupením Pogačara vlastně ztratili velkou část toho zájmu o ten závod a Pogačar, i když se předpokládalo, že vyhraje, i když na to jel, i když to tak všechno k tomu směřovalo, tak vlastně pořád byl dostatečně velkým magnetem pro ten závod, který teď podle mě tím jeho odstoupením docela utrpěl.
3: Jo, já tomu vlastně rozumím, jak když to takhle říkáte, tak já když se podívám třeba na sebe jako fanouška třeba jiného sportu, třeba fotbalového fanouška, tak samozřejmě tím, že jsem fanoušek Sparty, tak jsem sledoval kromě ligy i pohár. A když ta Sparta najednou v semifinále vypadne, tak já už jsem vlastně jako přestal sledovat, kdo pak ten pohár vyhrál, protože jako vlastně ten můj favorit vypad a to, co mě na tom zajímalo, tak vlastně opadlo. Na druhou stranu zase, když jako teď chci být vstřícný k těm, kteří tam teďko na té Vueltě bojujou, tak když je to jako strašně zajímavý, jako jak oni se vyrovnají s tím pocitem, že najednou ten závod můžou vyhrát. Mě by fakt zajímalo, co se dělo druhý den ráno v těch autobusech, ať to byl Movistar tým, ať to byl Red Bull Bora Hansgrohe, ať to bylo třeba EF Education, Ineos, prostě Bahrain. Lidl Trek, jo, prostě všechny ty týmy, kde najednou jako se říkalo dobře, tak budeme si hlídat tady toho a budeme se snažit dostat na stupně vítězů, tak najednou ty my můžeme tu Vltu vyhrát, jo. A teď jako ty musíš být připravený tu Vltu vyhrát v hlavě. A já si myslím, že polovina těch, kteří dneska jsou v první desíce, vůbec na to nebyli připraveni.
1: Já s tebou úplně souhlasím a zkusím to doložit příkladem z jiného závodu z téhle sezóny, na kterém chci ukázat, jak tady Pogačar prostě ovlivňuje současnou podobu silniční cyklistiky, a to je Milano Sanremo. Kde on spadl v okamžiku, kdy už se myslelo, že není možné, aby on se dotáhl dopředu, tak on nejen, že se tam dotáhl, ale ten závod potom vyhrál. Ale já to teď nemyslím z jeho pohledu, já se na to chci podívat z pohledu všech těch ostatních, kteří ten první kopec, tu Cipressu, jeli prostě částečně tak, že na něj čekali, protože oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Oni prostě v hlavě měli, že všichni věděli, jak se ten závod bude odvíjet. Oni věděli, že Cipressa se pojede na rekord, naplno, nejrychleji, co se kdy v historii cyklistiky jela, že to tam tým Tadeje Pogačara napálí na 100%, a teď tady Pogačar 5 kilometrů před tím kopcem spadl. Všichni na ten kopec přijeli a prostě se na sebe dívali. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat, a čekali na něj. A až když on, prostě když ho tam ten McNulty dovezl dopředu a začali to tam prostě rubat a on pak nastoupil, tak se všichni uklidnili a řekli si, jo, jo, tohle jsme věděli. A já si myslím, Mirko, abych částečně odpověděl na tuto otázku, já si myslím, že tam zavládla panika, no, protože ono je to opravdu úplně něco jiného, jet na vítězství na Grand Tour, anebo jet na to, že bychom rádi, abychom byli na bedně. A to se teď právě změnilo. A mimochodem je to podle mě dost vidět i na tom, jak jsou ty týmy složené a jak jsou jako extrémně slabé v těch horách, protože vlastně vždycky, když se dojíždí na vrchol, tak tam ti lídři jsou strašně brzo sami. Vlastně jediný tým, který tam má nějakou podporu, je Decathlon, ale Felix Gall toho zatím jako není schopen využít. A vlastně jako přijde první kopec a jede nám vepředu 7 lidí a potom se může stát, že nastoupí jeden, druhý, třetí, a to vypadá jako extrémně zábavně a je to moc hezká cyklistika. Ale vlastně ty týmy tam přijeli prostě s tím, že úplně, jak jsme se o tom taky bavili, že vlastně to vítězství vůbec s tím nikdo nepočítal. To prostě bylo odevzdané. My jsme sem přijeli a jedeme o druhý, o třetí flag. Možná Primož Roglič si říkal, že třeba kdyby se něco stalo, ale nevím.
2: No, ten podle mě v sobě jediný bude mít tu mentalitu toho vítěze, protože ví, jak na to, ale myslím si, že u něj jakoby prostě ta kondice už nebude taková jako u těch dalších, ale on to právě jako může dohnat právě tím, že ví, jak. A zmíněný Felix Gall je podle mě ukázkou právě toho, že ježíš, ono by to mi tady jako mohlo vyjít, a co budu dělat, a co teďko, a co s tím týmem, a jak vlastně ten tým mám ideálně využít, a co ten tým pro mě všechno může udělat a kde já můžu ušetřit, a že Felix Gall je v tom trošku ztracený právě v tom závodě přesně tím, jak jsi říkal, ale to je podle mě přesně ten moment, kdy se má ukázat ta mentalita toho vítěze, toho budoucího člověka, který tam jednou má být, ať už to bude nový mladý Slovinec, anebo někdo další, kdo do té desítky třeba teprve nakukuje.
1: Třeba to bude někdo, komu jsme se smáli, že zatím byl jenom párkrát druhý a vypadalo to, že nikdy nic víc ze sebe nedokáže dostat, a teď opravdu myslím nás všechny.
3: No, já to nechci kritizovat ty týmy, že na to nejsou připraveny, že jdou do toho závodu už jakoby s tím, že jako o vítězství bude bojovat tady Pogačar sám se sebou, jo. Ale jsou to přesně ty týmy, které kritizovaly UAE Emirates za to, že to je velká dominance a že mají velký budget a že prostě v téhleté éře cyklistiky nelze vyhrávat a pojďme s tím něco dělat. Tak mě to připomíná jak tu scénu ze Simpsonu, kdy Bartův dědeček je v tom důchodňáku a teď ty důchodci se tam bouří, že chtějí ven, že chtějí do světa, že chtějí do města a dělají tam prostě represe, a pak teda ten ředitel řekne, no tak dobře, odemkne jim ty dveře, řekne, můžete jít, a teď oni se vyhrnou, hurá, jsme svobodní, vyhrnou se na ty schody. A teď na sebe koukají a ale kam půjdem? Je mi zima a bojím se, jo, mám hlad, pojďme zpátky, jo. Tak to je úplně to samý, jo, že najednou teďko, tyve, my musíme vyhrávat, co s tím budeme dělat? A nejsou na to jako mentálně nastavený. Ten tým třeba Decathlon, který je podle mě v těch horách, jak jsme říkali, nebo ty jsi to říkal teďko, Karle, že jsou ty týmy jako slabý v těch horách, tak tenhle ten tým má jako ambici s tím něco dělat, ale jako takticky to je strašný, oni prostě rozjedou tempo v momentě, kdy je to zbytečný, Felix Gall najednou nastoupí v momentě, kdy ještě by měl čekat, pak mu samozřejmě dojde, vrátí se zpátky, ale už tu ten druhý náboj nemá, protože většinou v takhle těžkém závodě máte jeden výstřel, někdo možná dva, ale ten Felix Gall prostě když se pak vrátí, tak je jasný, že už pak už čeká jenom Enric Mas, který mu odjede, jako to bylo v té včerejší etapě, a bylo to krásně vidět, že i sám závodník jako může ten dres si hlídat. Jemu samozřejmě Enricu Masovi pomohlo, že byl vepředu ještě Garcia Pierna, který mu aspoň na chvíli pomohl, ale tady se nedá říct, že by byl jeden tým slabší nebo silnější, ty týmy jsou na tom podobně a je to fakt jako zajímavá cyklistika v tom, že přesně na už v patě toho posledního kopce jsou tam lídři sami a je to normálně boj proti muže proti muži a v tom momentu jako mě to třeba strašně baví.
1: Pojďme chviličku zůstat u Enrica Mase, protože to je 31letý Španěl, jezdí za stáj Movistar, aktuálně lídr Vuelty, byl už třikrát na tomhle závodě druhý. Poprvé už před mnoha lety, byl to velký talent španělské cyklistiky, světové cyklistiky. Možná, že se asi shodneme na tom, že to tak úplně nenaplnil ta očekávání. On opravdu toho ve svém životě zas tak moc nevyhrál. On prostě nemá třeba ten sprint, takže když přijede skupinka, tak jeho dokáže v tom závěru porazit skoro kdokoliv jiný, kdo v tom světovém pelotonu je. A už se mu úplně nevěřilo. Má za sebou zdravotní problémy prostě a chtěl jsi něco říct, promiň?
3: No, že časovku nemá třeba.
1: Přesně, časovku nemá vůbec a jedna dlouhá nás čeká. Ale teď se mi zdá, že to celé od okamžiku, kdy vlastně si na sebe odmítl vzít ten červený dres v okamžiku, kdy mu ho předali, když tady Pogačar spadl v té osmé etapě, takže to opravdu chytil za ten jako nejlepší možný konec a že jestliže zrovna tady vy jste krásně rozebrali téma, kdo je nebo otevřeli téma, kdo je vítěz a kdo není vítěz, tak prostě Enric Mas a to se na mě nikdo nemůže zlobit, jednoznačně byl v té kategorii lidí, kteří prostě nejsou vítěz. On prostě nevyhrává závody. Tak jako musím říct, že teď na mě zatím působí velmi dobře. V těch horách zdá se být nejsilnější, což není všechno, ale je to dost. A sám jsem zvědavý, jak se s tím jako dokáže vypořádat dál, ale mě teda hodně příjemně překvapuje. A když jsme se bavili o tom, kdo to jak sleduje, tak mě vlastně donutil, abych mu fandil, protože se mi zdá, že jezdí velmi sympaticky a vlastně mu to přeju. I se mi zdá, že je pěkné, že je to Španěl ve Španělsku, no to vždycky hodně pomůže.
2: To, jak si na sebe nevzal ten červený dres, je podle mě takovým tím důkazem, jak si zmínil ty mýmy, jak tam je ten člověk, jak na sebe lije to šampaňské a stojí na třetím místě, jo. A kdyby si ho vzal, tak je to vlastně tahle ta situace, protože on si jako naopak dobře uvědomuje, že tam je jako někdo, kdo byl výrazně lepší, na koho prostě neměl ve všech těch ohledech, které jste zmiňovali, ale ten tam prostě není. A že tohleto uvědomění celé té situace ho vlastně podle mě dostane víc do hry, že si právě může jako dovolit se dostat do toho, že mu musí dojít, že on musí bojovat. Teď nedokážu přesně najít ta slova, jaký mi to vyjádřit, ale to, jak to gesto provedl vůči Pogačarovi a v zápětí jako začal opravdu bojovat o to, aby si ten dres sám zasloužil, tak to bylo podle mě to, čím on se vlastně dostal velmi dobře do té role lídra nejen podle čísel.
3: A co tu jeho roli toho lídra jako podtrhuje, je to, že on si za tím trikotem fakt jde, že to není, že by vyčekával ty situace, jo, že by prostě řekl, hele, tak teď mám náskok a budu si jenom hlídat Felixe Gála a Primože Rogliče, ty nejbližší soupeře, ale on v každém momentu, kdy má možnost najet pár vteřin, tak to zkusí. Zkusí to v tom kopci, v tomhle se mi strašně líbí.
2: Je to takový
3: líbí.
2: Pogačarismus v tomhle tom. Ano. Musím to prostě kdekoliv. To
3: evidentně jako se nakazil. A je to dobře, stejně tak přesně, jak si říkal, Karle, je to Španěl, na španělské Vueltě to tady taky dlouho nebylo. A pro ty fanoušky je to prostě nějaký důvod k té silnici přijít. Navíc jako dobře se na to dívá, ne ten na jeho styl, teda šlapání a vůbec na to, jak na tom kole sedí.
1: Lepší než Gál teda.
3: Je trošku lepší než Gál, no. Ale to rozhodně. Jako Felix Gál si podle mě jako moc cyklistických fanoušků nenakloní tímhletím stylem, ale Enric Mas jako útočí, to se mi líbí, hlídá si ten trikot tím nejlepším možným defenzivním způsobem, že nejlepší obrana je útok a kdyby tam nebyl on a Richard Carapaz, tak je to nudná podívaná, jo, protože Primož Roglič, přesně jak si říkal, Martine, že už třeba ta kondice tam není, tak on si toho je dobře vědomý a šetří každý šlápnutí. Je na něm vidět, že prostě když nemusí, tak prostě neútočí. Není to ten blázen typu tady Pogačara, který by za každou cenu musel dokazovat, já jsem tady nejlepší. Ale on se touhletou defenzivní taktikou může dostat až k té časovce a pokud bude mít dobrý den, tak on může na toho Enrika Mase na těch víc než 30 kilometrech najet klidně minutu a pak už bude zase blízko a když už ucítí v tom posledním týdnu Primož Roglič krev, tak prostě podle mě navíc tím, že jako taky už není nejmladší a ta výkonnost většinou roste v těch etapových závodech, tak on v tom třetím týdnu konečně třeba si řekne, tak teď už nebudu šetřit a teď do toho dám všechno a risknu to a ten souboj o ten červený trikot bude ještě jako hodně, hodně výrazný.
1: Ještě připomeňme, že Primož Roglič je vlastně po té srážce s autem, která ho taky ovlivnila vlastně těsně před Vueltou, takže je třeba možné, že by se mohl zlepšovat. A jak ty říkáš, on je opravdu nesmírně zkušený a taky mi přijde, že opravdu přemýšlí nad každým šlápnutím, že tu energii prostě spoří na časovku, která hraje v jeho prospěch výrazným způsobem a pak je tam ještě 20. etapa, která je neuvěřitelně těžká, skoro 5000 metrů stoupání a tam si taky myslím, že by se případně jako dal udělat rozdíl, který by ten závod mohl rozhodnout a třeba zase na ten jeden den úplně v závěru čeká Primož Roglič, ono jednou se mu to stalo v negativním, to je Tour de France 2020, ale zase jindy třeba takhle na Montelusari dokázal Grantu Tomasovi sebrat Giro, tak Primože Rogliče bych určitě neodepisoval, tak Roglič versus Mas, Martine, vej, tak jsme tady pro smích, no, prostě tyhle dva, myslím, explicitně jsme říkali, že už s nimi nemůžeme počítat.
2: Otázka do placu, byla by podle vás staj Spojených arabských emirátů na tom v současnosti v celkovém pořadí lépe, kdyby Pogačar neřekl, že pojede Vueltu, že by zkrátka jeli na Almeidu a on by, nebo samozřejmě, že by v tom byli lépe vzhledem tomu, že tam vůbec není. Ale že by nějakým způsobem promlouval do tohoto souboje?
3: No, já jsem zklamaný teda jako z těch závodníků, kteří tam jsou. Samozřejmě není to ten A-team UAE Emirates. Oni je tam poslali na Vueltu právě proto, že ani jeden z nich nejel ani Giro, ani Tour de France a neměli žádný třítýdenní etapák v nohách. Takže je tam ten tým poslal a takhle, upřímně řečeno, tady Pogačar jako potřebuje maximálně dva lidi, víc asi ne, jo. Ale tady je vidět, že jako když tam ten Tadej není, tak já jsem čekal, že třeba Sivakov okamžitě skočí do té role a bude chtít vyhrávat jednu etapu za druhou, aby ten tým nějakým způsobem zvedl hlavu a jako byl pořád vidět a byl na těch pozicích, kde by asi měl být. Ale oni z toho úplně vycouvali. A teď je to otázka, jestli to je jako nějaký mentální blok nebo mentální nastavení, že najednou prostě nám tady zmizel lídr, je nám to líto, nejsme schopni zvednout hlavu. A nebo jestli to je tou výkonností, ale v tom případě je to trošku ostuda jako takhle velkýho týmu, že tam prostě nemá nikoho, kdo by aspoň trošku byl vidět. No.
1: Tam jsou určitě jako velké zdravotní problémy už Almeidy, vlastně celý rok se tak nějak řeší, že se neví, proč mu to nejede, protože zase jako připomeňme, že doufám, že se teď nepletu, on vlastně loni na Vueltě, tam byl on tím, kdo jediný jel s Jonasem Vingegaardem aspoň trošičku, jako že byl vlastně jediný, kdo tam s ním dokázal jet a myslím, že jedno to stoupání tam dokonce vyhrál. A prostě od té doby Almeida nejezdí v žádném případě to, na co jsme o něj zvyklí. Teď asi nejsilnější v těch kopcích tam měl být Jay Vine. Já jsem ho viděl v nějaké etapě, jak vlastně si z toho všeho vystoupil, tak jsem si říkal, že to dělá chytře, že chce, jako, jak se říká, nabrat ten odstup, aby ho pak pustili do úniku v nějaké následující etapě. No a v té následující etapě on dostal dalších 20 minut. Jo. Takže tohle není, že bychom od nich chtěli, aby vyhráli etapu a oni v té etapě byli třetí nebo pátí. Kam by třeba i jako výkonnostně patřili, ale oni tam prostě nejsou vůbec. Takže ta otázka, tak jak si ji položil, jo, kdyby třeba tam tady vůbec nejel, tak by to celé možná poskládali jinak, ale takhle vlastně ti, co měli teď jakoby a čekali bychom to od nich. A viděli jsme to v minulosti, že prostě když se jelo na lídra, tak jasně tady si vyhraje pár etap. A myslím, že jsem to i já zrovna říkal 2-3 týdny zpátky, že třeba když pak tady Pogačar v závěru, případně té Vuelty by šel jako do pozadí, tak já jsem přesně čekal, že půjdou po těch etapách, že jako Sivakov, Vaj, na tihle ti další lidé tam prostě dokážou vyhrávat etapu, tak jako to dokáže i tým Emirates na Tour de France, jo, prostě oni už mají vyhráno, tak pošlou Valence do úniku a on vyhraje etapu, že jo. Letos to tak úplně nebylo, protože chtěli i základ Deltora mít ještě na pódiu, ale oni jsou opravdu tak silní, že jsou schopní mít prostě těch cílů víc a tady se to vůbec nedaří, vůbec, jsou úplně mimo, tak jak říká Jirka, a nemyslím si, že se vlastně na tom dokonce Vuelty něco stihne změnit a možná můžu přejít k druhému týmu, který tady svoji strategii má jasnou, a to trio Wout van Aert, Christophe Laporte a tedy Matthew Brennan, což je myslím druhé jméno, které určitě stojí za zmínku zatím na cyklistické Vuelty, to ukazuje, že když se končí čímkoliv, co připomíná aspoň zdánlivě rovinu, tak prostě proti ním nikdo absolutně nemá šanci a Matthew Brennan, Jirko, to je velké jméno, taky tam byl nástup, pak trošičku nějaké zdravotní problémy, ale teď to vypadá, že je prostě tam, kde jsme ho asi čekali.
3: Jako tohle se mi líbí právě na týmu Visma Lease Bike, že dobře, máme tady Sepa Kuse, který už má v nohách Tour de France a jako potřebujeme někoho do první desítky, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli to auto někde vepředu v té koloně, ale aby sportovní ředitel dobře viděl. Ale jinak oni to vsadili přesně na ty sprinterské a klasikářské etapy a přesně to trio Wout van Aert, Chris Laporte a Matthew Brennan, to je jako smrtelná kombinace. Mně se to strašně líbí, že se takhle poskládali a vlastně jsou schopni vyhrát jakoukoliv etapu, která nekončí na 10-kilometrovém kopci. A to, že Wout van Aert jako v tomhletom závodě veze ten zelený trikot a bude ho podle mě chtít dovést do konce a tímhletím závodem trénuje na mistrovství světa, tak já věřím, že je to všecko jako na dobré cestě k tomu, aby on na té bedně, minimálně na bedně, na mistrovství světa byl. A kdyby se mu podařilo v letošním roce, a teď fakt jenom spekuluju, a je to takový to kdyby, a možná víc přání než realita, tak kdyby vyhrál Rubé a mistrovství světa, tak podle mě může úplně spokojeně skončit. Jo. I když on má tu smlouvu doživotní, takže já bejt jim, tak jezdím, dokovať to půjde, protože ty cyklisti to milujou, to závodní nasazení, a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby třeba nemusel a už jako, že už se mu vlastně nechce závodit. Takovýho závodníka si nedokážu představit.
2: Mistrovství světa, zmínili jste, pojďme k němu, bude s Tadejem Pogačarem nebo bude bez něj? Hele, nebo kdyby ty jsi byl v té situaci, jakože jsi byl dost blízko té situace, tak ty bys tam jel nebo nejel?
3: Já bych tam jel, kdyby to jenom trošku zdravotně šlo, protože já si myslím, že ten jeho výkon tímhletím zraněním není nějakým způsobem jako ovlivněný. On si ofrkne, jako teď to myslím fakt jako v dobrým.
1: Cyklisti jsou šílenci.
3: On si odpočine. To, že mu spravili klíční kost, nevím, jestli mu tam, já jsem teda nekoukal do těch lékařských záznamů nebo zpráv, jako který kolem toho jsou, ono jich právě moc není, ne? Nevím, jestli mu dávali nějakou destičku na tu klíční kost, asi jo, mu to zafixovali, tím pádem on už podle mě tenhle týden bude moc klidně zasednout na trenažér. A jenom tak jako to tělo udržovat, ale ta kondice, kterou měl na té Vueltě i po Tour de France, tak jako není důvod, aby se nevrátil. Já tam vidím jediný limit, a to je to, že má prasklý ten obratel. A jestli je jeho medicínský tým trošku rozumný, tak a jestli ten obratel je opravdu jako fakt prasklý nebezpečně, tak ho na to kolo nikdo nepustí, protože jeden pád by mohl znamenat třeba ochrnutí, jo. Mohl by ten obratel opravdu úplně se rozpadnout a to je na uvážení lékařů, jak moc ta zlomenina je vlasová nebo prostě jenom nepatrná. Samozřejmě, že i ty kosti se dneska hojí daleko rychleji než tou konzervativní metodou, jsou různý, já nevím, magnetický přístroje, různé jako nejmodernější technologické postupy, jak třeba urychlit i ten růst a to hojení té kosti. Tak tohle to všecko pomůže, ale jinak jemu se zase nic moc nestalo, jo.
1: Já jsem s nadsázkou, když jsme se o tom bavili s kamarády, říkal, že rozhodne takzvaně třetí fotka, protože první byla z nemocnice, tu posílal Tadej, druhou teď poslala Urška Žigertová, jak už ho z nemocnice propustili, a já teď opravdu netrpělivě čekám na tu třetí a já doufám, že přijde co nejpozději, protože ta třetí bude, že takové. Na něčem sedí, to je úplně jasné. To kolo buď bude stát doma v trenažeru, anebo nedej bože bude venku, já doufám, že ne. A prostě to se stane, že jo? Jako to je jenom vlastně otázka času. A jak říkal Jirka, my nevíme vlastně, co přesně se mu stalo. Ani to vědět nemůžeme, protože do té lékařské zprávy nevidíme, ale Jirka řekl vlastně ta zranění, já bych k tomu jenom ještě přidal otřes mozku, protože to je vlastně to, co je asi nejmíň změřitelné, to, co je možná nejvíc individuální. My prostě nevíme, jak moc se do té hlavy praštil, jako jsou tady případy lidí, kteří potom prostě měsíce vlastně nemohli pořádně trénovat, protože prostě měli migrény. Jo, asi to není případ tady Pogačara, když jsme ho viděli, jak vychází z nemocnice, ale prostě tohle není jako, že úplně, že bychom to odepsali. Ta operace klíční kosti jenom ukazuje, že to nebylo úplně jakoby bezproblémově zlomené, že se to muselo fixovat, a ten obratel vlastně jediné z lékařské komunity, co jsem k tomu slyšel, bylo, že na té nemocniční posteli měl takový ten límec, který možná posluchači znají, a ten límec byl prostě takový ten měkký, že údajně, kdyby to bylo něco víc problematického s tou páteří, tak by měl prostě takový ten pevný, ten, aby se opravdu nemohl hýbat. A na to teda nevypadá, ale jako nic víc nevím.

0: argument, i když taky si myslím, že do té lékařské zprávy neviděl, byl prostě jako tady Pogačarovi, teď doufám, že to nespletu, pořád ještě je 27 let, on má před sebou roky kariéry a pak desetiletí života. Vyhrál toho moc, když to dobře půjde, tak toho ještě moc vyhraje, tak by asi opravdu bylo jako strašně zbytečné, kdyby cokoliv z toho měl teď ovlivnit prostě jeden závod, který se koná za 3 týdny, tak pro boha živého věřme, že tam nejde všem jenom jako o peníze a že třeba snad se rozhodnou prostě tak, aby zdraví bylo na prvním místě, no.
1: No já to vidím zase z toho závodnického pohledu, že prostě ono mu otrne za týden, jo, a řekne si, hele, tak jako dobrý, tak dobře, mám tady 4 stehy na obočí, jak jsi mluvil o tom límci, tak já jsem si myslel, že myslíš takový ten límec, jak mají psi, aby si nešahal na ty stehy na tom obočí. Jo. To ne, jako takový ten gramofonek. To ne.
0: Tropický,
1: jak ten límec, no. Ale jako on bude chtít jet, pokud jenom trošku ucejtí, že to půjde, a fakt podle mě strašně záleží. Zaprvé na té míře toho otřesu mozku, to je fakt jako věc, kterou jsem jako nezmínil, ale jako může to tam hrát roli, ale nemyslím si, že to byl nějaký ten vyšší stupeň. A bude záležet na tom, co mu řeknou doktoři a jestli je bude chtít poslechnout, co je, jak je zlomený ten obratel, protože to je fakt jediný risk. Ono totiž po tom zranění, po jakýmkoliv takovýmhle pádu, ty když nastoupíš do závodu, do dalšího, tak jedeš trošku jinak. Jedeš opatrnějc, což je nebezpečný, protože to smrdí hned dalším pádem. A mně se to vždycky stalo. Vždycky, když jsem se smotal někde na závodech s někým, pak jsem to jako těžce hojil, těžce léčil, slíbil jsem doktorům, že nebudu závodit, dokud nebudu úplně uzdravený. Samozřejmě, že hned třetí den jsem jel na trénink a jel jsem tak opatrně, že jsem lehnul na prvních kolejích, protože jsem je přejel jako opatrnějc, než jsem byl zvyklý. A samozřejmě to znamenalo, že jsem na ty zranění okamžitě spadnul a rozerval jsem si to, co mi ty doktoři těžce zašili. Jo. A tohle to si myslím, že je jediný riziko, ale pokud ten tady jako zjistí, že je v pořádku, tak si myslím, že tam pojede a že ho nikdo nezastaví. Ale je to fakt zbytečný přesně z toho důvodu, co jsi říkal, že má před sebou ještě roky, kdy ten šampionát může vyhrát.
2: No, ono se taky říká, že po nějakém pádu je co nejlepší vlastně tu činnost, kterou děláš, ať už to je ježdění na lyžích nebo na kole, tak na to znovu nasednout, abys vlastně se nedostal do toho je, tak co kdyby náhodou a musím opatrně a dávat na sebe pozor.
1: To, že měl vyrazit na druhý den.
0: No, mě vlastně k tomu jenom jako napadá, že on takhle nikdy nespadl. On vlastně padá docela dost, nebo docela dost, jako vybavíme si ho na zemi, ať už tehdy na Tour de France, jak na něj potom Jonas Vingegaard počkal, pamatujeme si ho na Stráde, jak spadl, jo, spadl na...
2: Pangeitu povětšinou.
0: Ano, ale jsou to...
1: Už tomu šel trošku naproti v té etapě, kdy byl odjetý s tím Enrikem Masem.
0: Tak, přesně tak, ale vlastně vždycky to prostě byly takové pády, které on dokázal do nějaké míry kontrolovat a vždycky, tak jak já to říkám, to končilo tím, že někde tady Pogačar klouže po povrchu a to jsou ty pády, které sice vypadají strašně, člověk se šíleně při tom sedře, ale přece jenom tenhle pád byl prostě úplně jiný. Tohle vlastně bylo ve vysoké rychlosti, on to evidentně vůbec nečekal, když najel na ten kámen a tak nějak i z těch záběrů, které byly vidět, tak on prostě přiletěl to kolo vlastně jako dopředu jako šipka a dopadl prostě částečně na rameno, částečně na hlavu. A takhle těžký pád on opravdu neměl. Tenkrát na Lutychu, když si zlomil ruku, tak měl prostě zlomenou nějakou zápěstní kůstku. Takže i na to jsem zvědavý, protože ani tuhle zkušenost Tadej Pogačar prostě ve své kariéře nemá. Naopak donedávna jsme mohli říct, že neexistuje etapový závod, který Tadej Pogačar ve své kariéře nedojel, což prostě sama o sobě je statistika jako absolutně ustřelená.
2: Ještě tehdy před Tour de France ten pád, který skončil prý jenom naraženým zápěstím, ale z toho nejsou žádné záběry, protože to bylo z tréninku, tuším, že?
1: No, ale tak jde o to, že on v tom závodě samozřejmě, jako tam je, teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před Tour de France i před tou Vueltou, že jako ten Tadej může prohrát nebo nevyhrát jenom nějakou nešťastnou událostí. A tyhle ty závody, ať je to Tour de France nebo Vuelta, mají prostě přes 3000 kilometrů. A ty musíš udržet koncentraci každý kilometr. A to je prostě, to není v lidských silách, ani v nadlidských silách Tadeje Pogačara. A bylo přesně vidět, že tenhle ten moment, který mu tu Vueltu ukončil, tak to byl jeden ten blikanec, který jako člověk prostě

0: každý, já nevím, když se pojáme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, někdo třeba naboural auto, nebo prostě, já nevím, já jsem měl takovýhle zbytečný pády. To je prostě, jednou za čas přijde takovýhle zatmění a ty prostě s tím neuděláš nic, musí to přijít, aby na to zase nějakým způsobem varovalo do budoucna. A podle mě on už trošku, a teď mu to vůbec nechci vkládat, jo, ale už tam je takový to, že seš nesmrtelný a že vlastně jako tohle to nemůže přijít a že to tak prostě je, tak jak si to namlouváš, tak to bude. A pak přijde právě takovýhle jako znamení osudu. Byla to nešťastná událost. Podle mě tomu ještě jako předcházelo to, že buď měl ruku na vysílačce, nebo pil, nebo něco. Jako to není jen tak, kdyby ten kámen viděl, tak ho přeskočí, že mu ho neukázali ty kluci jeho, což jako já bejt jima, tak jedu rovnou pryč, protože s tímhletím se vrátí do autobusu, že bylo vidět, že mu nikdo ten kámen neukázal, tak to je jako, to je na velký pohlavkování. Ale prostě se sešlo jako 10 věcí najednou, a jako takhle to skončilo. Takže jako nikdo nejsme nesmrtelný a udržet tu koncentraci v tom etapáku je strašně těžký.
1: Bude mistrovství světa bez tady je Pogačara horší než s ním, lepší než s ním? Bude vůbec bez něj? Co ty myslíš, Martin?
2: Bude vyrovnanější podle mě a podle mě to ukazuje, že by ten závod vlastně mohl být poměrně výrazně jiný tím, jak bude probíhat, protože jinak by všichni čekali, kdy zaútočí Pogačar a vlastně se ho drželi a doufali, že to tak nějak jako se pochytá a podle mě teďko každý má prostor pro vlastní taktiku, což jak jsme teďko viděli na Vueltě, ne vždycky naznačuje, že to je dobré.
0: No a ten závod bude boží v tom, že to je na neskutečně jako atraktivním okruhu. Pokud tam bude Matthew Vanderpool, pokud tam bude, já nevím, Mats Pedersen, pokud tam bude v této formě Wout van Aert, tak to bude neskutečná podívaná.
1: Remco pilně trénuje, teď jel přes 5000 metrů někde kolem Livigna, ten se taky hlásí o slovo, takže určitě spousta favoritů.
0: Remka jsem viděl odjet 150 kilometrů v dešti, už jako někde prostě příprava, protože samozřejmě v tom Montrealu může být už špatný počasí a to je jako ta dřina, kterou tomu ty závodníci dávají, tak jako nikdo tam nebude chtít jet pro druhý místo. Všichni, který jsme jmenovali, tak ty budou chtít si přijet pro tu duhu a pro ten duhový trikot a v tom to bude prostě skvělá podívaná.
1: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
2: Díky, hezký den.
1: A Jiřímu Ješkovi.
0: Krásný víkend.
1: Tak a budeme se, pánové, znovu těšit samozřejmě v dalších týdnech. Já chci jenom připomenout, že jsme moc rádi, že nás posloucháte, poslouchejte nás dál. Pokud jste třeba vynechali některé starší díly, tak je určitě můžete chytit na kterýchkoliv podcastových aplikacích. My osobně doporučujeme tu rozhlasovou, tedy Můj rozhlas, tam ostatně kilometry Jiřího Ješka se
0: ocitají.
1: Můj rozhlas, náš rozhlas, na vás, váš rozhlas. A nebo pokud máte zájem vidět usměvavou tvář Jiřího Ješka, tak vlastně mě napadá, že vůbec ta nejlepší varianta je sledovat nás na YouTube. Tak se mějte hezky.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: A se mnou ve studiu už je Alžběta Ferencová. Zea, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ahoj.
0: A já poprosím úplně v úvodu, protože máte na kontě novou desku, co z ní pustíme, co vyberete?
1: Tak asi můžeme začít úvodnou písňou na albume, a to je Ten Riff Sea.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Zea a zajímá mě teď taková velmi podstatná věc, protože už jste naznačila, že byste chtěla vydávat desku nebo songy i v češtině nebo romštině, protože pro naše posluchače, kdyby vás náhodou neznali, tak skládáte primárně v angličtině a zpíváte. Takže kdy se můžeme třeba těšit i na tenhle počin?
2: No, akože v slovenčine a v romštine je to môj sen a tá slovenčina, ja teda dúfam, že budúci rok niečo vyjde, takéto nejaký ucelený projekt. Lebo ja som ešte taký ten človek, že možno to je chyba, ale ja to tak mám, že sú ľudia, ktorí vydávajú single. Ja sa tomu nebraním, ale nejak mi to prirodzene nefunguje a preto by som to slovenské nechcela len tak, ako nahodiť jednu vec a potom nejakú anglickú, ale už by som to chcela urobiť projektovo, čo znamená, že chcela by som urobiť minimálne nejaký krátky album, možno veľký album v slovenčine budúci rok.
1: A v češtine to si netroufáte?
2: V češtine zatiaľ sa, ale už mám inak českú lektorku, lebo v rámci filmov ja zase... Keď žijem tu, tak v rámci filmovej tvorby a castingov mám vlastne strašne veľa toho v češtine. Učím sa to. Je to veľký rozboj v tom, že sa nechcem nikdy stratiť tú svoju slovenčinu, ale už som tu fakt 11 rokov, takže ešte v hudbe možno.
1: Je na čase.
2: Ale už vo filme sa už akože snažím. A tá romština, tak tá je pre mňa, tu milujem a tá tiež podľa mňa príde v priebehu nejakých 2-3 rokov. To tak cítim, že by som tam dozrela, ale to už bude potom úplne taký trošku iný hudobný projekt.
1: A to mě přesně napadá, protože když se řekne romština a tak, jaký člověk zná, jak je zvukomalebná, tak to si vyžaduje vlastní solitérní projekt.
2: Ano, ano.
1: I ta hudba má vlastně v sobě jiný náboj, než kdybyste vytvořila čistě slovenské album.
2: Ano, ano.
1: A pozvete si i romské muzikanty,
2: ano,
1: kteří vám
2: doufám,
1: pomůžou.
2: Doufám, velmi, velmi. Už si jich tak troška vyhledávám. A já vlastně bych strašně chtěla udržet tu svoju, ten svůj hlas. Svoj vkus nejaký hudobný, ktorý mám, ktorý možno nie je úplne typický pre romskú hudbu. Chcela by som ostať v tom možno alternatívnom R&B a v nejakých alternatívnejších soulových melodických linkách a postupoch, ale vlastne by som to chcela robiť v romskom jazyku a myslím si, že by to mohla byť veľmi zaujímavá kombinácia a tak toto cítim a takto by som to chcela urobiť, lebo dosť často sa vlastne s tými romskými umelcami sú dve polohy, ako ich vidia niekedy ľudia, buď nás vidia veľmi hlasných a farebných a veľkých a alebo potom veľmi smutných a emočných, čo sú typické romské spevy ako Halgato, že je to veľmi vlastne veľmi plačlivé a ja si myslím, že som taký nejaký stret, alebo možno niečo, čo nie je možno typické pre tú romskú hudbu a na to sa strašne teším.
1: A třeba jak já vnímám vaši muziku, tak váš hlas je specifický, už jste to naznačila, používáte takovou jako podobnou barvu hlasu, držíte se v těch altových tónech, chystáte se třeba i v rámci té romské muziky jít i někam jinam, do nějakých zatím pro vás třeba ne. I diskomfortních poloh?
2: Ano, ano, je to tak. Tak já jsem nikdy nechodila na spev. Ten spev přišel velmi náhodně. A teraz jsem se dostala, vlastně už mám nějaké lekcie. Já jsem vlastně všechno zvládla tím svým nějakým přirozeným projavom, ale já už sama na sebe cítím, že se třeba i posunout ďalej, takže já se v tom teraz snažím. A práve som nikdy vlastne netušila, áno, tá altová poloha je mi veľmi prirodzená, ale ani nie preto, že by som sa bala ísť do výšok, ale preto, že ja vlastne to prirodzene prichádza, keď chcem spievať niečo, čo chcem naozaj tým ľuďom povedať, tak ja som sa nechala riadiť tým, že čo ten hlas vydá. Takže to tak je, nie je to, že by to bolo úplne iba špecificky, pretože to tak chcem. Ale áno, môj sen, či už v tej rómskej, ale aj v slovenskej produkcii alebo v ďalšom projekte je prebádať vody možno tých vyšších hlasových nejakých možností, silnejších, ale fakt hovorím, že možno v tej romštine to bude o to ľahšie, lebo tam ten prejav, ktorý si prejavujem, si to možno aj bude pýtať, tie tóny, tie tóniny, melódie budú trošku iné a možno tam bude práve jednoduché pre mňa spievať tieto vyššie polohy.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dvě folkové legendy v hlasování. Američanka Suzanne Vega a její nejslavnější deska Solitude Standing. nebo Tany Taty Karam a fenomenální debutové album Ancient Heart, kterou zdám si dáme v pondělí večer.

0: Jsme ve finále, se mnou je Alžběta Záferencová a začneme romskou kulturou, nebo respektive my jsme ji začali, ale jí skončíme, protože mě zajímá, vy se zabýváte těmi tématy. Vlastně bych řekla, že i svým způsobem děláte takovou osvětu a zajímá mě, jestli už se ten pohled na Romy i umělce ve společnosti změnil.
1: Ako já si myslím, že v určitých odvětích ten pohled na Romů bol vždy v umení dobrý, ale to sa vlastne podľa mňa budeme stále potýkať v tej hudobnej sfére. V tej herecky to je trošku ťažšie, ale ja si myslím, že sa to posúva veľmi dobrým smerom. Dúfam teda. Myslím si, že všetko preto robíme my a ľudia, ktorí sme inej etnicity a snažíme sa v tom filme preraziť, tuto, v Česku a na Slovensku, tak ja si myslím, že je to na veľmi dobrej ceste, ale v tej hudbe to vždy bolo ako keby podľa mňa jednoduchšie. To definovalo tú rómsku kultúru, že sú to vlastne dobrí hudobníci, dobrí speváci. Tak to bol taký stereotyp, ale vlastne dobrý. V tom herectve bol trošku ten stereotyp dlhodobo zlý. Čo znamená, keď sa hľadali nejaké rómske postavy, tak to väčšinou stereotypne bola negatívna postava. A to sa snažíme nejak meniť. To sa snažím ja teda.
0: Já mám pocit, že se to hodně proměňuje a že tomu právě napomáhají i ty umělci, kteří se tomu věnují, že jo?
1: No, doufáme.
0: V Česku je i Honza Bendik.
1: Ano, nebo Jancina.
0: Jancina, spousta umělců mění to vnímání, které bylo dřív nastavené trošku nešťastným způsobem. A když vám přijde nabídka na roli, kde teda byste měla zahrát Romku, tak co rozhoduje? Je to ten scénář?
1: Áno, akože ja nemám vôbec, napríklad teraz ma, vlastne mám, tento rok som mala 3 filmové projekty a jeden z nich je normálne rómska postava, čo mi vôbec nevadí, pokiaľ to je, mne to nevadí hrať rómsku postavu, pokiaľ je fakt v nejakom, presne v tom scenári, že to vyznie, že to nie je len tá postava preto, lebo je Rómka a ešte je k tomu negatívna, ale je to, v tomto filme je to napríklad klasická proste rómska rodina a biela rodina, tak to je úplne v poriadku. Ale áno, dosť často rozhoduje u mňa ten scénár, to, ako už sa pristupuje k tej rómskej etnicite. A zároveň potom ja to vždy sa snažím vyvážiť tým, že si striedam tie projekty a celkom sa to darí. Nechcem byť iba definovaná tým, že hrám rómsku postavu, pretože môžem hrať aj inú postavu a tá vlastne postava vôbec nemusí byť definovaná, či je to...
0: Není to podstatné v tú chvíli.
1: Akékoľvek etnikum.
0: Rozumiem.
1: Takže to u mňa rozhoduje. Takže sa to snažím tak nejak vybalancovať. Jeden projekt je to presne bez nejakého náznaku toho, kto ten človek musí pre nich byť. Prostě je to člověk, který hrá.
0: A když přišla nabídka na Ivetu,
1: ano.
0: Tam jste věděla hned ano?
1: Ano, tak to byl první projekt můj životní herecký velký. A ano, najprv to bylo, že jsem se bála, co to bude, ale když jsem začala čítat ten scénář, jestli to dost dobře pamětám přesně, tak jsem nevěděla prestať, já jsem to čítala a tak ano, tam je krásné to, čo jsem velmi vděčná, děkujem Petrovi Kolečkovi a Honzovi Hřebejkovi, že oni vlastne dosť prelomili na Slovensku minimálne tú bariéru toho, že vlastne to historicky, neviem, v kinematografii bola prvá hlavná ženská postava Rómka, ktorá bola veľmi pozitívna. Akože bola to trošku taký
0: živel
1: z ulice, ale vlastne veľmi pozitívny a dobrý človek so správnymi hodnotami, ktorý vlastne nakoniec všetkým sa snažil pomôcť, čo vlastne v realite je veľmi pravdepodobné a možné, takže za to ďakujem a to bolo super, že a tí ľudia to prijali.
0: Co definuje Zeu? Hudba, film, divadlo?
1: Všetky dokopy veci ma definujú, ale podľa mňa najviac ma definuje, ak spojíte všetky tieto veci dokopy, ja si myslím, že porozumenie, empatia a nejaké autentické vyjadrovanie. Akože ak by to malo byť jedno slovo, tak je to asi autenticita. Že ja nedokážem byť na tom pódiu moc iná, ako som v reálnom živote. Takže asi takto.
0: Co pustíme na záver?
1: Ja by som možno pustila na záver ľuďom easier, aby im to išlo všetko tak ľahšie a príjemne.
0: Hladce. Se mnou byla Alžběta Záferencová. Moc děkuju.
1: Ďakujem.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.